0: Hit Radio Faktor.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

se, lehni na kolena na poslední, co si přej. Jeden veselej, druhej je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On Air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Převod auta by mohl být výrazně jednodušší. Vláda projedná novelu, podle které by už při přepisu vozidla nebylo nutné chodit na úřad. Registrační značky i doklady by si lidé mohli nechat doručit do výdejních boxů nebo výdejen. Novela počítá také s přenositelnými registračními značkami nebo automatickým vyřazením například odcizených aut z provozu. Majorka znovu protestuje proti masové turistice. Do ulic vyrazily tisíce místních obyvatel, kteří žádají méně turistů a lepší podmínky pro život na ostrově. Demonstrace se konala uprostřed hlavní letní sezóny. Organizátoři upozorňují, že nadměrný cestovní ruch zdražuje bydlení a zhoršuje kvalitu života místních. Podobné protesty se na Majorce opakují stále častěji i v dalších oblíbených turistických destinacích ve Španělsku. Ligový nováček Artis Brno dnes čeká historická premiéra. Úvodní kolo nejvyšší soutěže uzavře domácím zápasem proti Mladé Boleslavi. Brněnský klub se do první ligy dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli korupční kauze. Mladá Boleslav vstupuje do utkání v roli favorita a bude chtít sezonu začít vítězstvím. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Řidiči ode dneška pozor na hlavním tahu na Prachaticku. Mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí začíná oprava téměř 3-kilometrového úseku silnice 1/4. Osobní auta a linkové autobusy projedou Kyvadlověm na Klegáky na T12. Tu nečeká objížďka. Práce za téměř 49 milionů potrvají do půlky října. Končím počasím. Nejchladnější den tohoto týdne si odbydeme hned v pondělí. Na startu čekáme oblačnost. Místy přehaňky, odpoledne se to má vybrat a naměříme do 25.
6: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na lodní doprava info.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné pondělní ráno, Jasmin.
2: Krásný ráno.
1: Krásný ráno, Davide.
3: Ahoj.
2: A krásný ráno, Michale.
1: Krásné ráno všem. David se nám vrátil, ty jsi měl v pátek absenci, chyběl jsi nám. Nás by zajímalo, ty jsi nám říkal, že jsi byl na nějakém workshopu, nebo co to bylo?
3: To byla služební cesta, Michal.
1: Služební cesta. David nám posílal spoustu fotek, na kterých byla hromada jídla, taky dobrého alkoholu. A ty jsi hrál padel, jsi tady říkal. Jak to dopadlo v tom Brně?
3: No, dopadlo to vítězně, jsem rád, že se ptáš.
1: Jsi vyhrál padel v Brně?
3: Je to tak.
1: A je to věc, se kterou se člověk dobrovolně chlubí?
3: Samozřejmě.
1: No tak, dobré ráno všem, kdo jste tu s námi, 6 hodin, 3 minuty. No a pondělní snídaní šampionů odstartuje něco, ať tady u toho neusnem. Tohle je Benassi Bros. Every single day. Tak, hezké pondělí, šampioni.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno všem. Představte si, že si tak kopete na zahradě a místo brambor vykopete výstroj, ve který byste mohli dobít Tróju. My se vracíme zpátky na Jižní Moravu, kde byl o víkendu i David a něco jsi tam podle článku na internetu zapomněl. Našlo se tam unikátní bronzový brnění z času trojské války a podle archeologů by tam absolutně nemělo co dělat.
1: Nemělo, protože je typický fakt spíš pro mykenskou civilizaci, takže bychom ho čekali spíš v Řecku než v Brně.
0: A, no jasně, ale teďka se řeší, kde se tam vzalo. Tak Davide, jestli máš na tuhle otázku odpověď, prosím, odpověz nyní.
2: Asi si ho někdo nechal poslat balíčkem.
0: Nebo něho poslali do jiného hrníčku.
2: Nebo tak.
0: Ale tak třeba je tam v plánu natáčení pokračování Tróji. Mohlo by se to jmenovat třeba Trója 2, ztracený sklípek, jo. Ne, je tam spoustu otázek a říkám si, co když teda tu Tróju ve skutečnosti nedobili Řekové, ale prostě tam jenom zajeli Moraváci na víkendový zájezd, jo. Hele, já si myslím, že by měli začít hrabat v Tróji, třeba tam najdou nějaký peripetie z Jižní Moravy, nějakou lahvinku, co?

0: of the World. Tohle je vynikající Miley Cyrus na Hit Radio, chvíli po 6:45. Hezké ránečko.
1: Pojďme si společně vzpomenout, o co nejhoršího jsme se kdy vsadili, třeba s kamarádem, jo?
0: No, Davide, máš tam něco?
2: Tak nedávno jsem se s váma vsadil, ale ta sázka vlastně ještě není u konce, takže jsem zatím neprohrál.
1: A tak to byla v pohodě sázka, jo? Ale tak něco jako hroznýho z minulosti.
0: No, já bych jenom připomněl, vy, kdo nás třeba ladíte poprvé, o co jsme se vsadili, že teda se dotkneme ploskama rukou země, že se předkloníme.
2: Dokonce prázdnin.
0: Tak teďka, takže něco bizarního. No, já jsem se jednou vsadil, že přeskočím potok, si mi připomněla. Bylo to v zimě, ten potok jsem nepřeskočil, spadnul jsem do toho potoka a ještě jsem si narazil, tam byl takový betonový skruže na druhé straně a narazil jsem se obě holeně, jo. A šel jsem v tom mrazu v těch mokrých botech a kalhotách domů, takže samozřejmě za to mohl alkohol. No.
1: Ach jo, no a co kdyby po vás někdo chtěl napít se ze záchodový mísy? To byste udělali?
0: No jasně, bez problému. Proč se ptáš?
1: Tohle to se teďka děje v Rusku a nekecam, ale šíří se videa z Ruska, kde se lidi předhánějí v tom, kdo vypije víc vody ze záchodový mísy. A dokonce jedno obchodní centrum udělalo soutěž v tomhletom.
0: To je prima, no.
1: Je to tam jako trendy.
0: Je to jakoby důkaz, že sílo, že lidstvo sílí teda.
1: No, když si myslíte, že už nemůžeme jít jako hloubš, níž.
2: Co tam ještě hloubš v mise, tak ještě pořád můžete.
0: Mě by zajímalo, máš tam nějaký detaily, jak, jestli jako brčkem nebo...
1: No normálně, jako pes vlastně. Ne, opravdu, jakože Rusko prostě stále umí překvapit, jsou sázky... No hrozný.
0: No, mohla by to být třeba prima disciplína na svatbách, jo? Že by se to mohlo udělat třeba, nevím, místo házení kytky, jo? Že tak teďka povinně jdeme všichni na toaletu, tak myslím si, Jasmin, že nic nechutnějšího od nás už tenhle týden neuslyšíte. To je hruza, to je fakt hruza. Přišla zde na dání, probudila můj život trochu. A Michal bude u nás tady na Hit Radio za malou chvíli pro Emu, no a samozřejmě se zastavíme i na cestách, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.

0: hlídky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské Třídě. Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdí líp. Leap Motor.
7: Auto Future. Okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
8: Na pohádkovém koberci?
9: Přímo do pohádky koberců.
8: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
9: To jsou kusové koberce z celého světa.
8: Metrážové koberce a běhouny?
9: Kvalitní PVC v rolích?
8: Či vinylové a plovoucí podlahy?
9: Odborné poradenství?
8: Profesionální podlahářství?
9: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
8: Více na koberce-strnad.cz.
9: Pro každého dobrá rada?
8: Podlahu vždy od Strnada.
10: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
11: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
10: Stand-up, balet, timber sport.
11: Zážitkový doprovodný program.
10: A 7 skvělých koncertů.
11: Hlavní hvězdy.
10: Totální nasazení. A David Kraus.
11: A Gypsy Brothers.
10: Přijďte na festival.
11: Mirotické setkání, loutek a hudby.
10: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
12: Co nabízí budějovický koncept Lana slovy zakladatele Jiřího Borovky?
13: Koncept Lana najdete na březích Vltavy a Malše. Nejsme firma na zážitky. Zážitky totiž tvoříme. Zkuste s námi vyhlídkovou plavbu historickým centrem Budějovic a uvidíte sami.
12: To zní skvěle. Více na www.plavbybudějovice.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Déšť na mnoha místech komplikuje dopravu, silnice jsou kluzké, tak na to myslete. No a já připomenu omezení, které čeká v Českých Budějovicích, kde se pracuje v Branišovské.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
2: Hit Radio Faktor.

0: Your husband is coming.
1: Taky vás to tak baví, nás tři ve studiu tady rozhodně, tohle hraje Where is my husband, 6.31 na Hit Radio. A to je čas na Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už 5. celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Prodeje chytrých telefonů dál klesají. Výrobci letos dodali na trh nejméně mobilů za posledních 13 let. Samsung i Apple přesto posílili svůj podíl na trhu. Zákazníci nejvíc sahají po prémiových modelech s funkcemi umělé inteligence. Žena se v Boskovicích rozhodla užít slunečný víkend opravdu po svém. V pátek se nahá opalovala u sochy v centru města a v sobotu dorazila s odhaleným poprsím i na pouť na Masarykově náměstí. V obou případech museli zasahovat policisté.
4: Tak co by ne, no.
1: Já bych chtěl říct, že ten článek jsem o víkendu čet a ten nadpis byl zavádějící titulek, jo, protože jsou tam fotky a podle polohy těla to nevypadalo na opalování, ale spíš, že tam vytohla úplně ožralá nahá. Jo.
5: Já jsem si spíš říkal, jak to muselo probíhat na té policejní stanici, víš, že se hádali, hele Jardo, ty jsi tam v pátek, nech teďka nás, jako jo.
1: No nicméně pro všechny, co na té poutě byli, tak to byl asi větší zážitek než z autodromu, no. 18, Mamma Mia, tohle je další parádní muzika pro vás na Hit Radio 6.33, dobré ráno.

0: Survive, to je úkol pro dnešní den, přežít. Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 40 minut, dobré ráno, a mě by zajímalo, co umíte uvařit, co je opravdu ten majstrštyk, co Jasmin?
1: Jo, všechno možný. Jako nevím, co je majstrštyk.
2: Takže nic.
0: Takže vaříš doma Kubovi.
1: Vařím doma Kubovi. Aha. Když zrovna nemáme krabičky třeba oba,
0: aha,
1: tak jo.
0: Aha, a co David?
2: Lazáně.
0: Lazáně? Aha.
2: Co ty?
0: Já? No nic, já se proto ptám, co mi uvaříte vy, že jo. No proč se na to ptám? Tak jestli třeba vy pořád dokola jedete, nevím, těstoviny, míchaný vajíčka, něco jednoduchého, tak zbystřete, protože Přemek Forejt má novou aplikaci Kurzy Přemka Forejta, která je úplně zadarmo. Najdete v ní několik lekcí, takže si ji můžete vyzkoušet klidně i hned. A navíc, když si ji stáhnete, tak na vás čeká tajný kód, díky kterému získáte 50% slevu na jakýkoliv z jeho 9 online kurzů.
1: Mimochodem pozor, už v 7:30 budeme u nás na Hit Radio hrát o kompletní sadu všech 9 kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, takže s náma v 7:30 rozhodně buďte.
0: Tak o tom bude soutěž Rychlá pětka. No a o čem bude pondělní vysílání na Hit Radio tady za malou chvíli, tak to je samozřejmě další parádní muzika. Tohle vás zabaví. Tomu věříme, Velšli Arms, a staví se i Rose, Bruno Mars a Paté. Tady na Hit Radio.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
5: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
6: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, polk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
9: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách. Od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
8: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
10: Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Motopísek.
11: Jasně, já ti splním přání, Trio.
12: Ryba jo.
11: Chytrý mozek.
12: Bujné svaly.
11: Kila dolů bez námahy.
13: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
14: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu dál pokračuje na dálnici D4. Pozor u nájezdu exit 63 směr Strakonice, je tam uzavírka. Jezdí se proto po značené náhradní objízdné trase.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Rose, Bruno Mars a Paté v 6.51. Na Hit Rádiu. Tak co včerejší koncert Michala Davida? Byli jste? Michala Davida z Ameriky. Pitbull měl další z letošních koncertů tady u nás, konkrétně na letišti v Letňanech. Co teda vyšlo, tak bylo počasí, to bylo famózní a viděl jsem spoustu storíček na Instagramu, spousta těch, jak se tomu říká, těch plešek. Těch plešek, spousta plešek. To už je taková tradice, že jo? Tak možná jste byli taky, určitě to bylo skvělý, protože z videí to vypadalo naprosto famózně. A mě by zajímalo, jak vlastně vůbec vznikl název Pitbull, víme?
1: Já na to tady teďka koukám. Říká si tak prý kvůli tomu, že pitbullové koušou, nepouštějí a nikdy se nevzdávají a takovej on jako je. Plus tam, kde žil, tak byli zakázaný a byl pro ně prostě velký boj, aby tam jakože mohli bejt.
0: Aha.
1: Tak to je prej celý on, ale taky se říká Mr. Worldwide a to nevymyslel taky jen jako nějaký vtípek, ale původně se říkal Mr. 305, podle předvolby Miami, odkud on pochází. A když se teda ta hudba rozšířila po celém světě, jo, tak je najednou Mr.
0: Takhle.
1: Worldwide.
0: No protože on to říká snad v každém songu, jo, že jo, Mr. Worldwide. Jo. Takže 305, tak teďka už víme, jsme o něco chytřejší, no.
1: Mě mrzí, že jsme nikdo jako na tom jeho koncertě ještě nebyl.
2: No tak se krásně nahrála. Pokud jste Pitbulla nestihli včera, tak vystoupí v Praze letos ještě jednou 22. listopadu 2026 opět v O2 aréně.
0: O2 aréně, takže to bude vevnitř. Takže on to tak střídá. Tak on tady vlastně bude letos po třetí, ne? Asi jo?
2: Ne.
0: No byl tady letos už jednou, tady byl, pokud se nepletu.
2: Ne, to bylo loni v O2 aréně. To bylo loni v O2 aréně.
0: Tak se dost možná pletu, no, je pondělí ráno, no. Tak vy, kdo jste byl, tak my vám ho připomeneme, a vy, kdo jste nebyl, tak myslím si, že i vás pobaví tahle parádní pecka. Hotel Room Service 653 na Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Přepočítávám trasu.
2: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
1: Nejedete na STK Vodňany.
2: Cože?
1: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
3: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Ceny ropy na začátku týdne klesly zhruba o 6% po zprávách o přerušení amerických úderů na Irán. Investoři doufají, že by se konflikt na Blízkém východě mohl řešit diplomatickou cestou. Důležitým tématem je také možné znovu otevření Hormuzského průlivu, kterým proudí velká část světového vývozu ropy. Pokles cen by se v dalších dnech mohl postupně projevit i na cenách pohonných hmot. Bankrotů firem v Česku výrazně přibylo, za první pololetí soudy vyhlásily 418 firemních bankrotů, nejvíc za posledních 8 let. Oproti loňsku je to nárůst o 9%. Ještě výrazněji vzrostl počet insolvenčních návrhů, kterých soudy přijaly téměř o čtvrtinu víc než před rokem. Robotický vysavač mu explodoval přímo u nohou. 25-letý Australan utrpěl popáleniny na 75% těla poté, co při vaření vybuchla litium-iontová baterie jeho robotického vysavače. Případ znovu upozorňuje na rizika spojená s poškozenými nebo přehřívajícími se bateriemi. Odborníci doporučují podobná zařízení nabíjet podle pokynů výrobce a při známkách poškození je přestat používat. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Vodníci ovládnou Chlum u Třeboně, až do pátku tu poběží jubilejní 25. ročník festivalu Pohádkový Chlum, plný divadel, soutěží a tvořivých dílen. Zahájení je v 6 večer na náměstí, odkud vyrazí průvod k rybníku Hejtman. Ve středu zahrají rybníkáři a v pátek festival uzavře lampionový průvod a tradiční zanoření vodníků. Dáme si i počasí, ráno a dopoledne počítejme s přehánkami, ty by odpoledne měly ustat a dočkáme se i ubývání mraku a naměříme do 25 stupňů.
13: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Čau, hezký ráno.
15: Krásný pondělní ráno.
0: Snídaně šampionů.
14: Cena ropy klesá, něco si přej, Davide, ta tvoje zpráva mě teda velice zaujala. No. Ty jsi říkal, že cena by se mohla projevit, nižší cena na stojanech, na benzínkách.
16: Bohužel tam zaznělo slovíčko snad.
14: No a ne mohla, ale měla, protože dojezdíte tankovat, je to opravdu nechutný. Tak přejme si, držme si palce. No a my pro vás máme další hity. Louis Fonsi a Daddy Yankee Despacito. Tím startuje další hodina. Dobré ránko.
0: Hit Radio Factor.

0: 7.07, tohle je pondělní Hit Radio, hezké ráno.
1: Možná jste si někdy v životě z dovolený přivezli nějaký suvenýr. Ne ten, co jste si koupili, ale co jste našli. Třeba nějakou mušličku z moře, nějaký kámen, nebo třeba hrst písku. Máte to někde doma třeba vystavený na skřínce, nebo jste tím někoho podarovali. Tak pozor, možná ani nevíte, že jste si domů přivezli něco, co byste vůbec odvážet neměli. A že celníci teďka varujou, že za to můžou přijít pěkně mastný pokuty, jo? Například jenom třeba Sardinie. Když si odvezete obyčejnou hrst písku, tak vás čeká nějakých 72 tisíc korun, 3 tisíce eur pokuta.
0: Já si říkám, proč by si svozila hrst písku?
1: Tak někdo to dělá.
0: Tak třeba kamínek, nebo ale proč písek?
1: Taky proto nemám pochopení, ale jsou takový lidi, opravdu.
0: Ty jsi někdy něco dovezli, ve?
2: Se mě koukáš, jak kdybych to byl já, ten se to odváží, ne.
1: Nikdy nic, ani tu mušli třeba?
2: Tak mušli, možná, když jsme byli děti. A do dneška to zapadává u našich prachem, no, takže nedoporučuju.
0: No. Mě to připomnělo, my jsme byli jednou takhle na pánský jízdě v Chorvatsku a jeden z týmu si sbíral mušličky do igelitového sáčku, jo. A majitel auta mu říká, hele, tohle v autě fakt nepovezu. Jo? Tak tam ten příběh skončil pro nás všechny. Pokračoval, až když jsme se vraceli a v Rakousku na pumpě po cestě zpátky do Čech potřeboval řidič něco v kufru a najednou slyšíme Petře! Hele, a tak jsme vylezli všichni a po celém kufru rozmlácený mušle, zapíchaný v koberci, protože jak tam jezdili ty zavazadla, jo, tak ten pytlík se protrh, takže on se to nabral, nikomu to neřekl, takže jsme nejeli, dokud to z toho koberce, což jde fakt blbě, dokud to všechno nevyndal, jo, a těch mušlí tam bylo jako milion. Tak to byl příběh spíš jako, že ne, že by to byl nějaký pašunk, ale to mi připomnělo, když se bavíte o těch mušlích. No.
1: Tak už, ať už máte vy nějaký mušle anebo pašunk teda, tak dejte vědět, co nejdivnějšího jste si takhle dokázali přivést dovolený a hlavně, jestli vám to na té celnici prošlo nebo ne, co se zbuchne
0: do hlavy, co máš? Já mám příběh s cibulí, to si dáme potom. Cibuli musíme dát. Tak nám pojďte to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte zprávou a my k vám posíláme další hity David Guetta na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tahle jsou divoký kočky. Lee Rimes, 7.15. Na Hit Radio.
1: Když si z dovolený odvezete třeba písek, tak na takový sardíny za to můžete dostat třeba 72 tisíc korun pokutu. A bavili jsme se tady o tom, co nejdivnějšího se vám podařilo takhle propašovat z dovči.
0: Nebo třeba nepodařilo. Já jsem si slíbil příběh s cibulí, zkrátím. Jo. My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem a přejížděli jsme mezi Argentinou a Chile. Tam a zpátky několikrát, jo. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na

0: Hele, oni se nesmáli, jako fakt vůbec, jo. A na, ty banány oni nenašli. Normálně ty nenašli. Najít ty banány, tak vám říkám, že sedím prostě v chilském vězení. Ještě třeba mi zbývá tak 5 let do konce výkonu trestu.
1: No počkej, co udělali s tou cibulí nakonec?
0: Zabavili to. Jo, počkej, oni to zabavili. Jo, vlastně. Oni to zabavili.
1: S vajíčkama,
0: dal to, počkej, ne, dal to na prkínko a nakrájil to. A já jsem si říkal, před náma to nakrájil. A já, tak nám to dá sežrat teďka, ne?
2: Jo, ne.
0: A on to postříkal nějakým postřikem a byla na tom lepka jako smrtky, jo. A já říkám, tak teďka nás tady...
2: Bože,
0: a to byl nějaký
2: je?
0: Roztok, kterým zkoumali, jestli v tom nejsou asi nějaký jasně, právě roztoči, anebo drogy, nebo něco. Hele, jako, to byl zážitek na celý život.
2: Takže vás málem připraví o život jedna blbá cibule, to je teda ústý.
0: Přesně, málem jsem byl zavřený kvůli cibule. No. Tak máme tady ale samozřejmě spoustu vašich zajímavějších příběhů.
2: Tak píše Evča, pěkné ránko, já za totality jezdila z Horolezce do ciziny a jednou se stalo, že nám začala po autobusu chodit želva a jíst, a líst hvězdice. Řidič byl krapet v šoku, ale nekontrolovali nás, tak dobrý. Kluci si to vezli dom pro děti, doteď na to s úsměvem vzpomínám. Želva skvělý, po skvělý, autobuse, skvělý. To je boží.
0: Filip, ahoj, jako dítě někdy před rokem 2000 jsem byl s mamkou v Itálii v Bibione na dovolené autobusem a při cestě zpět jsme v dětském kyblíku i s vodou propašovali 3 živé kraby.
2: Ježíš Kriste. Další zpráva od Ládi. Dobré ráno, nevím, jestli je to divný, ale na Maledivách měli tak krásné bankovky, že se tam zrodila moje touha je sbírat. A protože jejich vývoz byl nebo stále je zakázaný, strčil jsem je mezi rozměrově úplně jinak velký dolary a byl připraven dělat blbce v případě nálezu. Díky, Ládě.
0: Vy jste boží. Taky tady máme hlasovku od Šárky.
3: Tak co nejdivnějšího jsme vezli z dovolené z Chorvatska, tak náš malý furt všechno sbírá, tak nejdivnější byla flaška s vodou z moře, s kamínkama. Ale teďka, doteď to máme vystavené doma v zavřené flašce, doteď nevíme, jestli to smrdí nebo nesmrdí, ale máme kamínky s vodou z moře. Mějte se.
0: Já bych to radši neotvíral. Ještě tady máme hlasovku od Ricarda.
4: Ahoj, dobré ráno všem, tady Richard. Já mám takovou historku 30-40 let zpátky. Když jsme byli se ségrou malí, tak jsme chtěli v Jugoslávii strašně domů Jalovec. No a tak taťka nám samozřejmě s mamkou jeden vykopali, strčili ho do igeliťáku, strčili ho do kufru a my jsme ho prostě opatrovávali po cestě a tak dále. Na hranicích, co se nestalo, celník otevřel kufr, strčil ruku do Jalovca, celý se opíchal, řekl zavřete kufr a jeďte dál. Takže měli jsme Jalovec asi 2-3 roky, pak nám to teda bohužel umřelo, ale prostě taková vtipná historka. Samozřejmě největší radost jsme měli z toho opíchaného celníka. No. Tak jo, mějte se krásně, pěkný den. Ahoj.
2: A to je vlastně teda hustý, že vám to prošlo, i když ho to takhle jako opíchalo.
0: Já si myslím, že už prostě na tím mám rukou, jo, ale myslím si, že tady toho celníka oblíbená písnička a vysoký Jalovec rozhodně nebude. Děkujeme za vaše zprávy. Jestli si chcete něco propašovat, tak dostali jste několik tipů a triků a pozor na ty cibule. Damiano, David, Next, Summer, 7 hodin, 19 minut. Tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Next Summer, tohle je Hit Radio v 7.22. Už za pár minut budete moct vyhrát Přemka Forejta, jeho kurzy. Hodnotě 15 000 korun na to v soutěži Rychlá pětka. Za malou chvíli taky další muzika Katy Perry, Last Friday Night. No a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na cestách.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Toto je?
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Prachaticku, nehodu osobáku se zvěří máme hlášenou na trase Stachy a Zdíkovec. No a pozor taky na Jindřichohradecku, kde k nehodě došlo za Strmilovem směrem na Kunčak.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
2: Hit Radio Faktor.

0: TGIF, Last Friday Night, TGIF, zkrátka, Thank God It's Friday, bohužel ještě ne, pondělí, Hit Radio 7.30. A David přichází za potlesku s ranním updatem.
1: Ranní update.
2: AC/DC patří i letos mezi nejvýdělečnější koncertní kapely světa. Jejich turné Power Up Tour utržilo za první polovinu roku přes 120 milionů dolarů. Legendární rockeři odehráli 15 koncertů, na které dorazilo více než 900 tisíc fanoušků. Úzkost se nemusí projevovat jen strachem nebo stresem. Odborníci varují, že mezi varovné příznaky patří také dlouhodobé napětí, problémy se spánkem, bušení srdce nebo vyhýbání se běžným situacím. Pokud potíže přetrvávají a narušují každodenní život, je na místě vyhledat odbornou pomoc. Domácí test DNA odhalil záměnu novorozenců po 38 letech. Dva Američané zjistili, že vyrůstali v cizích rodinách, protože je po narození v porodnici omylem zaměnili. Nemocnice chybu uznává, odpovědnost ale odmítá a o případu tak rozhodne soud. 38 let, chtěli byste to vůbec vědět takhle zpětně nebo ne?
3: Asi ne.
0: Nevím, já teda mám osobně podezření, že jsem vyměněný, jo. Já jsem totiž neobvykle inteligentní a to v naší rodině není. Není. Ale je mi docela líto ty druhý rodiny teda. No nic, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777-937-777 a my jedno z vás vybereme a za chvíli půjdeme na to.
0: Pojďme na Krištofy, Rubikon na Hit Radio.
4: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást, jen tvůj stín za záclonou.

0: 7.35, dáváte si pondělní hitrádio, tohle je Krištof.
1: Rychlá pětka.
2: Říká se, že láska prochází žaludkem a to jestli je to pravda, tak dnešní výhra může zachránit opravdu nejeden vztah. Hrajeme totiž o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun a zkusí to s náma dneska Anička. Ahoj.
0: Aničko, hezké ráno. Halo, halo.
3: Dobrý den,
0: hezké ráno. Trošku tam nám to dělá neplechu. Nemůžete na chviličku zastavit a vzít si nás na ucho? Nešlo by to?
3: No teďka si za pár minut zastavím.
2: Jo, tak to už bude posoutěžit.
0: Ale to nevadí, tak to zvládneme.
4: To už bude posoutěžit.
0: Aničko, tak pojďme to zkusit. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Který sport je spojený s Wimbledonem?
0: Aničko.
3: Tenis.
2: Ano.
0: Tenis, tak jo, dobře.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejznámější večerníčková postava v kalhotách?
3: Večerníček. Krteček,
0: ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je symbolem firmy Apple?
3: Jablko.
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které české město je přezdíváno město piva?
3: Plzeň.
0: Opravili se. A poslední, pátá otázka, ano, je to Plzeň. Ve kterém sportu se používá puk?
3: Hokej.
0: Jo! Ale nějak jsme to zvládli.
2: Aničko, s odřenýma ušima, ale dali jsme to nakonec. Gratulujeme, kurz Přemka Forejta, v hodnotě 15 000 korun.
0: Já vůbec nevím, kdo odpovídal, protože teda s Aničkou jsem mluvil, to je mamka, ale je tam asi dcera, že jo?
3: Ano.
0: Ano, a dcera se jmenuje?
3: Kačka.
0: Ahoj, Kačko. Tak jsme to zvládli, zeptám se, Kačenko, umíš něco uvařit? Už jsi něco vařila doma?
3: No jak když mám recept, tak umím uvařit jakože všechno.
0: Všechno. Tak to se ti budou kurzy od Přemka Forejta moc hodit. A je zvláštní, že teďka už ten hovor už funguje úplně normálně po soutěži. Tak holky, mějte se krásně, kurzy posíláme a užijte si dnešek. Ahoj.
3: Děkujeme.
0: Ahoj. Tak další kurz od Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun budete moct vyhrát opět zítra.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle jsou Imagine v 7.41. A tohle taky pondělní Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a taky David, jsme tady všichni tři. No a za malou chvíli vlastně nejoblíbenější písnička Davida, Shakira Zoo, je to tak?
1: No je to tak, že tobě se úplně nelíbí a já tě s tím provokuju. Vždycky, když ji hrajem, tak tady tak jako tančím a bavím se, zpívám si.
0: Jasmin, můžeš říct pravdu, jak to je?
2: Já jí mám ráda a Dave, tebe prostě potopíme, no. Tak moc jí nemusí tenhle ten song. Ale stejně si tady dupe, ono je to nakažlivý.
0: Je. Yeah. A platíš mi dovolenou. Shakira Zoo za malou chvíli, taky YouTubečka a taky info z dopravy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
9: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
10: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
11: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
10: www.dveřepodlahy.com

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Když máte chuť.
3: A něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného,
2: Originálního. Tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď jedete po dálnici D4, dávejte si velký pozor kolem kilometru 44,5 ve směru na Strakonice. Máme informaci, že je tam odstavené nepojízdné vozidlo. Projíždějte s opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou YouTubečka Beautiful Day na Hit Radio v 7.51. Dobré ráno. Sen muzikantů, zpěváků je, aby byli známí minimálně v zemi, odkud pochází. Ideálně po celém světě. No a přesně před 43 lety se tohle povedlo Madoně, která vydala svoje první album. Jmenovalo se to úplně jednoduše Madonna.
1: Jí v tu dobu bylo nějakých 20 let a nikdo jí neznal. Vydala tohleto jako první album a lidi si mysleli, že to bude nějaká rychlokvaška, a ono ne.
0: Jasně, no a ono stačilo pár písniček, že jako Holiday, Lucky Star, no a zrodila se hvězda, kterou známe dodnes. Já teda musím říct za sebe, já jsem se musel k Madoně proposlouchat, když jsem byl mladší, tak jsem tomu moc nerozuměl, ale teďka Madonu miluju.
1: U nás doma to teda jelo v jednom kuse, protože mamka milovala Jacksona a Madonu, takže furt to tam pouštěla, já na tom vyrůstala, mám jí teda od malička ráda a myslím si, že ať už jí máte rádi nebo ne, tak prostě se jí nedá odepřít to, že je tady přes 4 dekády a to je teda hustý.
0: Šikovná.
1: Šikovná.
0: Šikovná holka.
1: Nejznámější na světě.
0: Šikovná holka, dobrá. Co David, jak to má s Madonou?
2: Jo, já bych si klidně zahrál i teď na Hit Radio.
0: Fakt, myslíš?
2: Kdybys nebyl proti.
0: To se nesmí, ale...
2: Uděláme výjimku.
0: Máme to tady. Madonna, nebo Madonna, jak chcete, jak se to oficiálně říká. Hang Up. 7 hodin, 52 minut. Užijte si to, jsme Hit Radio. Krásné ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří druhá vlna tropických veder. Začátek týdne ještě přinese přehánky a místy bouřky, od úterý se ale začne rychle oteplovat. Ve druhé polovině týdne mohou denní teploty vystoupat až na 37 stupňů a před víkendem není vyloučeno ani dosažený hranice 40. Do Česka bude proudit velmi teplý vzduch ze severní Afriky. Mléko je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek na evropském trhu stlačil ceny tak nízko, že někteří výrobci prodávají pod výrobními náklady. Velké mlékárny a farmy kvůli tomu počítají ztráty v milionech korun měsíčně. Menší farmáři, kteří prodávají vlastní kvalitní mléko přímo zákazníkům, naopak o zájem nouzi nemají, i když je výrazně dražší. Podle obchodníků ale většina lidí při nákupu stále rozhoduje hlavně podle ceny. Bitcoin by se podle analytiků mohl vrátit k růstu. Odborníci odhadují, že do konce roku by jeho cena mohla vystoupat až na 90 nebo dokonce 100 tisíc dolarů. V současnosti se Bitcoin obchoduje kolem 65 tisíc, tedy zhruba o 40% níž než po loňském rekordu. Analytici ale připomínají, že podobné výkyvy jsou pro kryptoměny běžné a patří k jejich dlouhodobým tržním cyklům. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Řidiči ode dneška pozor na hlavním tahu na Prachaticku mezi Solnou Lhotou a Korkusovou hutí začíná oprava téměř 3-kilometrového úseku silnice 1/4. Osobní auta a linkové autobusy projedou Kyvadlověm na Klegáky na T12. Tu nečeká objížďka. Práce za téměř 49 milionů potrvají do půlky října. Končím počasím. Nejchladnější den tohoto týdne si odbydeme hned v pondělí. Na startu čekáme oblačno, místy přehánky. Odpoledne se to má vybrat a naměříme do 25.
10: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Pěkné ránečko.
15: Krásný pondělí.
16: Snídaně šampionů.
14: Co je?
15: No co je?
14: No co je?
15: Co je?
14: Já jsem dostal vynadáno, já se musím přiznat. David mi minulý týden říká, já jsem se tady během jeho zpráv byl minulý týden protáhnout u okna a říká mi, hele, prostě nechoď tady, pak já jak to prostě tady čtu, tak tady se to takhle jako míhá něco. A já si myslím, že si dělal srandu, ne? A teďka jsem se šel podívat z okna a po zprávách, tak to už si fakt děláš jako...
17: Ty jsi jediný moderátor, který během mých zpráv dokáže nachodit asi 350 kroků tady po studiu. Jako.
14: Hele, kroužky uzavírám, víš, kroužky. Tak krásné ráno vám všem, se kterým, s kým jsme se tady potkali, takhle v pondělí ráno, 8 hodin 3 minuty, hity nachystaný, One Republic, jdeme na to.
0: Hit Radio Factor.

0: hity pro vaše lepší ráno, tohle jsou One Republic a taky Hit Radio v 8.05. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Krásné ránečko.
1: Možná máte i vy obchod, do kterého chodíte jako kdysi do hračkárny, když jste byli malí, jo? Prostě fakt rádi, mohli byste tam být úplně pořád. Pro mě a pro spoustu žen si myslím, že to bude nějaká drogerie, jo? Já bych tam mohla chodit opravdu každý den, klidně jenom na čumendu, jak se říká. A můj Kuba mi doma říkal právě, že tam lezu furt. Jo. Vrátili jsme se z dovolený a já říkám, pojďme tam to. A prostě pořád. A on to nechápal. A říkám správně minulý čas, protože včera se to změnilo. Jo. Mně totiž došla jedna věc. My jsme o víkendu zařizovali novej gauč a tak různě jako předěláváme prostě obývák teďka a jezdili jsme po různých třeba hobby marketech a jak on si tam tak vesele poletoval, tak já jsem říkala, tak a já to mám. Pro mě ta drogerka je to stejný, jako je pro tebe tenhle ten hobby market.
2: Jasně.
1: Jo, a on vlastně si to jako uvědomil, přestal mi to tak jako vyčítat, že tam jsem furt a spokojeně si tam teďka žijeme prostě.
0: Ty jak jsi začala s tím, že ráda chodíš teda do drogerek, tak se mi připomněla, to byl jeden díl Výměny manželek, jak ona ráda chodila na výlohy, jestli vzpomínáte, jo. A je vlastně jedno jediný přání na toho vyměněného manžela bylo, jestli by ji nevzal do města podívat se na výlohy. Jo, takže tak nějak jsem si tě představil, teda možná ten díl pamatujete. Přemýšlím, jestli já mám takový nějaký obchod, asi obchod s nějakýma věcma na auto, nějaký detailing nebo něco takového, jo, tak to tam jsme jako doma, no. Ale ta drogerka taky jako, jo, no jasně.
1: No a ty hobby markety taky? Má to jako každý chlap, že to miluje tohleto?
0: Asi, jo, mě tam baví, je teda pravda, otevíráme pandořinu skřínku, mě baví jako tak pozorovat tam ty šroubky a že, jako víš, tam jsou různý velikosti a člověk se u toho zasekne.
1: Dobře, tak Davide.
3: No, dobře. Hele, u mě hračkárna Lego.
1: Fakt, jo.
3: Vždycky se koukám, co je novýho, co si ty děti dneska můžou stavět a taky bych si klidně něco postavil.
0: Já taky.
1: Tak co je váš pohádkovej obchod? Máte to doma podobně jako my, takovýhle rozbroje, že tam byly a...
0: Proč já mám v hlavě celou dobu ten obchod ze Sám doma, to hračkářství? Už od té doby, co jsme se o tom začali bavit, tak vidím toho Kevina, jak tam pak hodí ten šutr tím oknem, aby prostě zachránil, že jo, ten obchod. No tak dejte nám vědět, jestli máte nějakou takovouhle, vlastně asi jako úchylku, no.
1: Úchylku na obchod,
0: úchylku na obchody. WhatsApp 777-937-777, tady můžete nahrát hlasovku, za to budeme moc rádi. A taky nám můžete poslat SMSku přes WhatsApp nebo klasicky, tak jak jste zvyklí a my k vám posíláme další hity. Tohle nás tady tři moc baví.
1: To je strašně dobrý.
0: Je to skvělý. No a poetika. Blízko. 8.08. Tak pojďme na to.
4: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: ozvuky včerejšího koncertu. Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, 8 hodin 14 minut. Dobré ránko. Tak kam rádi chodíte? Co je vaše, jak se říká dneska, je to říkají mladí, guilty pleasure, jaký obchod?
1: Ano.
0: Kam se prostě jen tak jdete procházet a baví vás to? Jasmin říkala, že má ráda drogérii, David říkal obchod s legem a já si nějaký věci, nějaký obchod s věcma do auta. Hmm.
1: Když tak nějak sčotneme ty zprávy, jsi mě naučil tohleto slovo, jsem v životě nepoužívala, sčotneme.
0: To jsem nikdy neřekl, no. Sčotnout.
1: Tak hodněkrát to byla drogerie. Pak tady máme rybářství, knihkupectví, elektro, parfumerie, taky třeba papírnictví. A to je teda fakt, že takhle třeba před začátkem školního roku, tak většinou ty děti se jako netěšily do školy, ale já to měla jinak. Já milovala vzít si od mamky penízky jako malá a jít do toho papírnictví.
0: Takhle nadšený jsem byl taky, než když jsem zjistil, že pak musím všechny ty sešity linkovat centák od okraje, jo? To nadšení jako to opadlo. Fakt. Pak už jsem papírnictví nechtěla ani vidět. Já jsem vždycky prohlul ten sešit tím kružítkem až úplně do stolu, jo? To byla díru.
1: Já to milovala, já tam nakupovala o 106, se seznamem jsem tam vždycky přišla, co všechno potřebuju a všechno jsem si to nakoupila a byla jsem nadšená.
0: Mě tam baví třeba to rybářství, samozřejmě tak jako rádi chodíme do obchodu to, co máme nejradši, jo? Takže třeba když někdo rybaří, tak asi má rád ty háčky, jo? Tady ty věci. Co tady taky bylo, někdo souhlasil s tebou, Dave, že jeho rád je Lego, jo? Takže si normální. A píše...
2: Nebo jsme dva nenormální.
0: Tak nebo tak. Taky píše David z Brna, ránko týme. Já jsem ve svém hračkářství pokaždý v oddělení piva anebo v masně. A to je pravda, to je pravda. Ono vlastně, když jdeš do masny, tak samozřejmě buď jdeš dělat takový klasický nákup, anebo si jdeš nakoupit na nějakou letní grilovačku. Mm-hmm. A to tu frontu tam pak vystojíš jako rád. Rád. No tak vše by byl pátek, aby jsme se postavili do fronty v masně.
1: No to jo, to budou teploty, jsme říkali,
0: no
1: šílený, takže grýlo se hodí určitě. I když to už budeme ugrilovaný rovnou.
0: I pivko k tomu. Huntrix Golden, další hity pro vás tady na Hit Radio. V 8.16, dobrý.

0: Čtvrt na 9, 3 minuty k tomu, tohle je Hit Radio Huntrix Golden. Bavili jsme se tady o tom, do jakých obchodů chodíte rádi, samozřejmě těch zpráv od vás chodí spoustu, stále píše třeba Aleš, jasně, železářství, klidně celou fakturaci bych tam nechal. A nebo třeba Michal se přidal, ahoj, já koukám často do autobazaru. A to mi připomnělo, že já, když jsem byl malý, tak jsem právě do bazarů chodil často se na ta auta dívat. A vydrželo mi to do dnes, jenom tak koukáš a říkáš, to je peněz, to je drahý, to nedám. Linkin Park, Lost, další hity za malou chvíli, no a když se bavíme o těch autech, tak poradíme vám, kdo jste na cestách, kde to v pondělí ráno stojí, bude doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Velkoj malonkot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
7: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
7: www.dveřepodlahy.com.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení vás v těchto chvílích může zdržet mezi kilometry 74 a 71 na D3 ve směru do Prahy. Pracují tam silničáři, kteří blokují jeden pruh, tak si tam dávejte pozor.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
2: Hit Radio Faktor.

0: Lamar the Greatest, tohle je Hit Radio přesně o půl deváté, tak jak to má David rád.
1: Co jsi to teď říkala, Jasmin?
0: Já jenom...
1: Že Sakvan Topie kraš tvojí mamky.
0: Já si myslím, že David spěchá, protože David si na sebe vzal džísku.
2: A vypadá jak Sakvan.
0: A vypadá jak Sakvan Jošt.
1: A najednou jsem se začal líbit Jasmin a její mamince.
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a Sakvan. A Sakvan pro vás má ranní update.
3: Ranní update.
1: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Katy Perry se ostře ohradila proti použití svého hitu Firework. Bílý dům skladbu použil ve videu oslavujícím vojenské útoky, což zpěvačka označila za zneužití své tvorby. Podle ní je tím úplně převráceno původní poselství písně. Freddie Mercury má v Maďarsku novou bistu. Odhalena byla u Balatonu téměř přesně 40 let po legendárním koncertu Queen v Budapešti, který byl jediným vystoupením kapely za železnou oponou. Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bistu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
0: Napište busta Freddie Mercury. My jsme na to koukali a...
1: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
0: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny. Děkujeme, Sakvane. Pojďme na muziku. Labuš, Be My Lover, tohle je, jak říkám, plnotučná devadesátka, která vás bude bavit. 8.31, no a připomínám, že devadesátky, nebo devadesátky srdcovky, kde teda jsou i devadesátky, si můžete dát po 12. hodině tady na Hit Radio 5 srdcovek a jedna vaše. Tak jdeme na to?
2: Jo!
0: Jo, Be My Lover!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Činasky. Potkal jsem tě po letech na Hitrádiu. Mě by zajímalo, Jasmin, co až my dva třeba se potkáme po letech, třeba za 30 let, to vysílat určitě nebudem, tak kdo ví, co budeme dělat. Až budeme vzpomínat, až si řekneme, to jak nás dali dokupit, co, v tom dubnu 2025. To byla blbost. Dobré ráno.
1: Pozor, tahle zpráva bude bolet všechny fitness influencery, ale nový výzkum tvrdí, že v jedné důležité disciplíně vítězí chlapy s bříškem. Podrobnosti si dáme za chvilky, tak s náma rozhodně zůstaňte.
0: To nás bude bavit, ale informace. Nás, chlapi. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, za malou chvíli tady na Hitrádiu, taky Robin Schulz a Fastboy. Tak na to počkejte, dobré ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Přepočítávám trasu.
4: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
3: Nejedete na STK Vodňany.
4: Cože?
3: STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
4: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
8: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej!
9: Hej,
8: kamarádi!
10: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
11: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: 8.48, dáváte si pondělní Hitrádio snídaní šampionů. Chlapi, vy kdo máte pár kilo navíc? Zásadní informace. Podle turecké studie mají chlapi s pár kilo navíc a viditelným bříškem výrazně větší výdrž posteli než vysekaní kolegové z fitka. Už vám to dělá radost, co? Už čekáte na další informace, je mi to jasný, jo? Píše se tady, že zatímco svalovci průměrně odpadnou už po 2 minutách, tak chlapi s pupkem zvládají v průměru 7 minut i více.
1: Jo, svalovci, já myslím jako hubeně uřiži. Já jsem právě chtěla dodat, že mi tady chybí jako ta skupina těch svalovců. Mm-hmm. Že jsem myslela, že tohle se týká fakt jako hubených kluků versus pivního bříška. Ne. Takže i svalovců. Jako.
0: Ne. Mm-hmm. Já už teďka vidím, a ti, kdo chodí do fitka, cvičí, jsou vysekaný, už si říkají, už koušou do volantu a říkají si, co to mele. Takhle, prodáváme, jak jsme nakoupili, jo? Turecký vědci to dokázali. Já s tím vlastně jako... Já nevím, jestli s tím souhlasit, jo.
1: Já nevím, jestli nemají vrátit diplom vědci tady, jo.
0: Já nevím.
1: Ale tak možná to může sedět, viď?
0: Nevím. Takhle, radiátor na břiše nemám, ale zároveň ty časy taky nějak nesedí.

0: to famózní zakončení pondělní snídaně šampionů. Posloucháte Hit Radio a tohle je od nás pro dnešek opravdu vše. 8.56. Po deváté se můžete těšit na další nálož muziky Five and Queen, Meduza, Good Boys, taky Sabrina Carpenter. No a my už se jdeme rozloučit.
1: My vidíme domů, vy se mějte krásně, užijte si pondělí, zvládněte to dneska v té práci a celý ten nový pracovní týden.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: My tady budeme zítra ráno 6 hodin, tak budeme rádi, když se stavíte i vy.
1: Tak ahoj.
0: Čau.

0: Nejlepší dopravní servis, jdeme se podívat na silnice, faktoráci. Měli jsme tady menší problémy s mikrofonem, ale teď už je to v pořádku. Dejte si pozor, v Českých Budějovicích v ulici Edvarda Beneše je tam nehoda, lidi jsou tam na vozovce, nehoda dvou osobáků s chodcem, takže tam opravdu opatrně zpomalte tam. No a všude jinde, kde nás ladíte, tak by to mělo být bez nehod. Kdyby ale něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Už tam bude?
7: Nech toho!
6: Raději už tam bude?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On Air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce. Ministr spravedlnosti Tejc na šéfku Ostravského soudu navrhl dosavadní místopředsedkyni Danielu Teterovou. Nováčků do Taláru pak nominoval 15, což je výrazně méně, než bývalo zvykem. Dneškem začínají rozsáhlé opravy hlavního tahu mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí na Prachaticku. Práce za skoro 50 milionů korun omezí dopravu do poloviny října. Osobní auta a linkové autobusy místem prací projedou Kyvadlově. Nákladní auta budou muset dočasně jezdit po značené náhradní objízdné trase. Kouř z lesních požárů ve Francii a Španělsku se dostal až nad naše území. Potvrdili to meteorologické přístroje, které ho zaznamenali ve výšce od 3 do 4,5 kilometru nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace splodin při zemi. Fotbalisté pražské Slávie vykročili za obhajobou titulu vítězně. Slovácko doma v Edenu porazili vysoko 5-1. Další dva favorité na zisk titulu už tak úspěšní nebyli. Plzeň doma prohrála s Libercem 1-3 a stejným výsledkem skončilo také utkání mezi brněnskou Zbrojovkou a Spartou.
12: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na lodní doprava info.
0: Jdeme se spolu ještě podívat na počasí. Jestli jste cestou do práce nebo na výlet, tak se připravte na to, že dneska to bude tak trochu na střídačku. Převládat bude polojasno, místy ale může být i přechodně zataženo. Během dopoledne se na většině území ještě můžou objevit přehánky nebo nějaký ten občasný déšť, takže deštník se vám možná ještě bude hodit.
10: Hit Radio Faktor.
0: Přeju vám krásný dopoledne, faktoráci. 9. hodina je tady, já jsem Dani Formánková a do éteru letí Five and Queen, We Will Rock You.

Tohle byla skvělá Sabrina Carpenter s hitem Espresso na Hit Rádiu Faktor pár minut po 9. hodině. Faktoráci, teď takovej příběh ze života. Kamarádka si udělala screenshot, moje kamarádka, konverzace s jedním klukem, který se jí fakt jako líbí. No a chtěla mi to poslat, že jo, abych jako věděla, o co jde, abych jako měla nějaký ten přehled. Jenže v té rychlosti ten screenshot poslala přímo jemu samotnému. No a teď mi řekněte, jak tohle zahrát rychle do autu. Stalo se vám někdy něco podobného? Poslali jste třeba zprávu nebo fotku úplně jinému člověku, než jste vůbec chtěli? A hlavně, jak jste z toho vybrusrili? To by mě fakt zajímalo. Dejte nám vědět na náš WhatsApp 724-883-596. Číslo samozřejmě najdete i připnutý na našem Instagramu, takže tam ho jen tak nestratíte a pošlete mi to. Mě to prostě zajímá, jak z tohohle vybruslit. Mně se to teda ještě nikdy nestalo, zaplať pán Bůh, no ale nikdy neříkej nikdy, že jo, takže nějaký ty tipy se budou hodit a věřím, že se třeba ty tipy od vás budou hodit i ostatním faktorákům. Teď už jdeme na další hity, tohle je Khaled s hitem C'est la vie.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: úžasná Pink s hitem Raise Your Glass. Faktoráci, před chvílí jsem načala téma, ve kterém jsme se začali tak nějak bavit o tom, co se stane, když někomu pošlete screenshot nebo zprávu, kterou jste úplně nechtěli. Já vám děkuju za vaše zprávy, kterými na WhatsApp chodili, ty teda opravdu byly určený mně. A musím říct, že moje kamarádka, který se to stalo, v tom rozhodně není sama. Psal nám třeba Petr z Písku. Mně se povedlo poslat šéfovi místo kolegovi zprávu. Ten je ale dneska protivnej ten, viď? No, druhý den jsem šel do práce s čokoládou a dělal, že to byl vtip a vyšlo mi to. Taky nám psala Lucka z Budějc. Já jsem omylem poslala klukovi screenshot, jak s kamarádkou řešíme, jestli je vůbec hezký. Nakonec jsem napsala, že jsem chtěla poslat sestřenici fotku jeho profilovky, protože se jí líbil a sežral mi to. Tohle je docela slušný vybruslení, jestli to teda opravdu klaplo takhle hezky hladce, tak to jako klobouček dolů. No a psal nám i Martin z Tábora, který se přiznal, já nic nevysvětloval. 5 minut jsem koukal do zdi, pak jsem zamknul telefon a dělal, že se to nikdy nestalo. Co si budem? To je taky možnost. Já vám děkuju za vaše zprávy, klidně mi pište na náš WhatsApp dál. Telefonní číslo je 724883596. Kdyby náhodou jste to číslo nestihli, tak je i na našem Instagramu, kde ho máte připnutý a tam ho vždycky, ale vždycky najdete. Za malou chvíli další hity, těšit se můžete třeba na Honziera. Tak držte vlnu, faktoráci.
1: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do

0: 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
8: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách, od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
7: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
9: V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdí líp. Leap Motor.
10: Auto Future. Okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
7: Co nabízí budějovický koncept Lana slovy zakladatele Jiřího Borovky?
11: Koncept Lana najdete na březích Vltavy a Malše. Nejsme firma na zážitky. Zážitky totiž tvoříme. Zkuste s námi vyhlídkovou plavbu historickým centrem Budějovic a uvidíte sami.
7: To zní skvěle. Více na www.plavbybudějovice.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Ladíte hit Radio Faktor, máme 9 hodin 31 minut a tohle byl hit s názvem Boom Clap. Faktoráci, jestli ještě nemáte plány na tenhle víkend, tak já jeden tip 100% mám. Do Hluboký nad Vltavou totiž dorazí festival Hrady.cz. Pátek i v sobotu vás čeká opravdu, ale opravdu nabitej program. Zahrajou třeba Miraj, Rybičky 48, Vypsaná fixa, Xindl X, Harley a taky Daniel Landa. Počítejte s tím, že se v areálu platí bezhotovostně přes cashless systém, takže je dobrý mít připravenou platební kartu nebo mobil. A jestli se chystáte ochutnat něco ostřejšího, za volant rozhodně nesedejte. Radši si domluvte odvoz nebo využijte. Užijte dopravu a užijte si ten festival 100% bezpečně. Já tam mám taky namířeno, takže se tam třeba potkáme, kdo ví. Teď už půjdeme na další hity. Tohle je Fatboy Slim a jeho Rockefeller Skank. Right about now, the funk soul brother, check it out.

0: These beautiful things that I've got. Tak tohle byl skvělej Benson Boone s hitem Beautiful Things na Hit Radio Faktor. Faktoráci, za malou chvíli se spolu podíváme na to, jak to vypadá na silnicích na jihu Čech a taky přidáme ty nejčerstvější zprávy, které už teď připravuje Bára Purkertová. Uslyšíte třeba i to, že ministerstvo dopravy chystá změnu, díky který by si řidiči mohli v budoucnu jednoduše převádět registrační značky mezi auty. Tak určitě zůstaňte s náma, já za malou chvíli posílám další hity, jako třeba Peter Bitch Project.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, polk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
5: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Safari Resort Hluboká. Borovan.
8: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
7: Safari Resort CZ.
9: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
10: tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
11: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio Faktor.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Opravdu skvělej. Skvělá kombinace Galantis, David Guetta, 5 Seconds of Summer a jejich hit Lighter na Hit Rádiu Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Já mám pro vás dobrý zprávy, faktoráci, protože aktuálně všude, kde nás ladíte, tak je to úplně bez nehod. Koukala jsem na policejní portál dopravních informací a tam je to úplně čistý. No a naše dopravní záznamník je taky čistý. Takže jen tak dál a ať už máte namířeno kamkoliv, dobře doražte a kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jední stopě zdar. VS Moto Písek.
7: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
11: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Registrační značky by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Unikátní metodu operací mozku začala využívat Českobudějovická nemocnice. Nově k nim používá 3D brýle, rozšířenou realitu a umělou inteligenci. Nová technologie pomáhá zavádět zevní komorové drenáže. Českobudějovická nemocnice byla vůbec první v Česku, kde tímto způsobem mozek operovali. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
12: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
11: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
13: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
0: Faktoráci, jestli už jste venku, tak dobrá zpráva. Dopolední přehánky by měly postupně slábnout a během odpoledne už budou srážky ustávat. Oblačnosti bude taky pomalu ubývat, takže nás čeká příjemnější druhá polovina dne. No a teploty se vystoupají na 22 až 25 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Faktor.
0: Přeju vám krásný dopoledne, já jsem Dani Formánková. 10. hodina je tady, první hoďka za náma a další před náma a tohle Born with a Broken Heart.

Ladíte Hit Radio Faktor a tohle byla Lady Gaga s hitem Alejandro. Faktoráci, představte si, že vám jedna jediná písnička může vydělat parádní výhru. Stačí nám na našem webu napsat, který hit vás vždycky spolehlivě rozproudí, nakopne a nebo aspoň vám zlepší náladu. A když opak o víkendu uslyšíte u nás ve vysílání, máte 10 minut na to dovolat se do studia. Když tohle stihnete, získáváte dvouměsíční členství ve Form Factory. A pozor, není to jen tak ledajaký fitko. Čeká vás skvělá komunita lidí, skupinový tréninky, zkušení trenéři, kteří vás posunou zase o kus dál. Takže běžte nominovat svůj hit u nás na Hit Radio Faktor a o víkendu nás poslouchejte. Jednoduchý, co? Jdeme na další hity. Tohle je Alvaro Soler.

Hit Rádia Faktor, doznívá Adele a hit Easy on Me. A jestli máte faktoráci slabost pro devadesátky, tak teďka zbystřete. Po 12. hodině totiž převezme vysílání Jirka Pelnář a jeho srdcovky. Čekají vás samý hity z devadesátek, třeba i Right Beside You od Sophie B. Hawkins. A právě tenhle ten hit vám ale za malou chvíli pošlu do éteru já, abyste se tak nějak trochu na tu vlnu toho Jirky Pelnáře naladili. Do té doby další hity dáme si Leony a nebo Infinity z 2008.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
1: Mirá,
0: Rybičky, Hrady.cz. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
1: Migové,
0: Harley,
1: Xindle X,
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
7: Na pohádkovém koberci?
8: Přímo do pohádky koberců.
7: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
8: To jsou kusové koberce z celého světa.
7: Metrážové koberce a běhouny?
8: Kvalitní PVC v rolích?
7: Či vinylové a plovoucí podlahy?
8: Odborné poradenství?
7: Profesionální podlahářství?
8: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
7: Více na koberce@strnad.cz.
8: Pro každého dobrá rada?
7: Podlahu vždy od Strnada.
9: Přepočítávám trasu.
10: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
9: Nejedete na STK Vodňany.
10: Cože?
9: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
11: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
12: Hit Radio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší.
13: Sundej šaty, já si schodím frak.
12: To je pohoda s vaším Hit Radiem. Takhle zní léto s Hit Radiem. Jenom hity. Hit Radio.
14: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Pohodový dopoledne ze studia Hit Rádia Faktor. Tohle byla Leony s hitem Don't Worry.
1: Kam vyrazit?
0: Už tuhle sobotu se můžete vydat do Nerezce, kde slaví 25. ročník oblíbeného strašení. Čeká vás skoro 3-kilometrová strašidelná trasa se spoustou pohádkových i strašidelných stanovišť, úkoly a odměnami. Přes den nebude chybět spousta atrakcí pro děti, workshopy nebo malování na obličej a večer všechno zakončí pohádka a ohňostroj. A pokud vás láká něco úplně jiného, tak až do 7. září můžete v Prachenském muzeu v Písku navštívit výstavu věnovanou jeho českému zlatu. Uvidíte unikátní přírodní zlaté nugety, včetně jednoho z největších nalezených v Česku a dozvíte se spoustu zajímavostí o zlatě z našeho regionu. A jestli máte doma malé dobrodruhy, tak od 27. do 31. července ožije Chlum u Třeboně pohádkami a vodníky. Těšit se můžete na průvody, pohádkový les, soutěže, divadelní představení, dílničky, jízdu na koních i večerní program. Zkrátka celý týden plný zábavy pro celou rodinu. Tak kam vyrazíte vy?
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: s hitem Gada Be Somebody. No a tenhle hit jsem dneska věnovala všem Věroslavům, protože právě oni slaví svůj svátek. Mimochodem, Věroslav je krásný starý slovanský jméno, který vzniklo spojením slov víra a sláva. Vykládá se jako ten, kdo oslavuje víru nebo slavný svou věrností a vírou. A protože tohle jméno, co si budeme povídat, dneska potkáte jenom zřídka, o to větší důvod máte k všem Věroslavům popřát. Takže všechno nejlepší, užijte si svůj den a za malou chvíli další hity. Hit Radio.
1: Přepočítávám trasu.
2: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
1: Nejedete na STK Vodňany.
2: Cože?
1: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
3: STK Vodňany Čičenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
7: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: jsou hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Jasně, já ti splním přání, Trio.
3: Ryba jo.
2: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
2: Kila dolů bez námahy.
4: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
5: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: skvělý Clean Bandit z Zaru Larsson a hitem Symphony. Faktoráci, chodí mi od vás zprávy ze všech koutů České republiky a mě to strašně těší, že mě neladíte jenom tady v jižních Čechách, ale i přes apku Rádia.cz. A jedna zpráva mi přišla i z Českýho ráje, dokonce tak i tam posílám pozdravy. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jdeme se podívat na silnice. Dejte si pozor na D3 na 160. kilometru na trase Kaplice Mezno. Je tam havárie osobáku, na místě probíhá vyšetřování a jsou tam všechny IZS složky. Všude jinde, kde nás ladíte, by to mělo být bez nehod. Kdyby ale přeci jenom něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
2: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
7: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Dobré dopoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. České Budějovice čeká letní očista. Město chystá blokové čištění ulic, se kterým se pojí také řada dopravních omezení. Začne se zítra a postupně přijdou na řadu Nemanice, Pražské sídliště a sídliště Vltava. Pečlivě sledujte dopravní značení a pozor na to, kde budete parkovat. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Slovinský cyklista Tadej Pogačar 5. celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Celkovou klasifikaci ovládl o 6 minut a 26 sekund před Remkem Evenepoelem z Belgie. Nejlepším z Čechů byl Matyáš Vacek, který skončil na 49. příčce.
8: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
0: Faktoráci, počasí dneska nakonec dopadne docela dobře, déšť už by měl být spíš minulostí, oblačnosti bude ubývat a odpoledne nabídne víc sluníčka. Nejvyšší denní teploty se dostanou dneska na příjemných 22 až 25 stupňů, na horách pak bude kolem 17 až 20 stupňů Celsia. Tak si užijte zbytek dne.
5: Hit Radio Faktor.
0: Poslední společná hodina je tady, já jsem Dani Formánková a právě teď k vám do éteru letí ATC s hitem Around the World.

Máme pár minut po 11. hodině, vy ladíte Hit Radio Faktor a tohle byl skvělý hit s názvem Gives You Hell. Faktoráci, jestli ještě nesledujete náš Instagram, tak byste to měli rychle napravit. Právě teď tam totiž běží soutěž o vstupenky na koncert Marka Ztraceného, který už tenhle pátek rozjede obrovskou show v pražský Letní. Jestli chcete být u toho, stačí skočit na náš Instagram, zapojit se do soutěže a třeba právě vy budete stát pod pódiem. Tak šup na náš profil, protože taková příležitost se jenom tak neopakuje. Já vám k tomu posílám další hity. Tohle je Enrique Iglesias s hitem I Like It.

0: Féteru právě teď dohrali Last Goodnight s hitem Pictures of You. Faktoráci, jestli jste měli v plánu vyrazit se koupat na Orlickou přehradu do Podolska, tak pozor. Hygienici tam znovu zakázali koupání, rozbory totiž prý potvrdili, že voda úplně nevyhovuje hygienickým limitům a může dokonce představovat i nějaký to zdravotní riziko, hlavně kvůli přemnoženým sinicím. Takže, jestli se tenhle týden budete chtít někde osvěžit, protože počasí tomu bude tak trochu napomáhat, tak radši vyberte jinou lokalitu a před cestou klidně koukněte na aktuální kvalitu vody. Ta se totiž během léta může opravdu změnit ze dne na den, protože ty teploty dělají taky svý. Za malou chvíli další hity těšit se můžete třeba na Dua Lipu.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a

0: Vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdí líp. Leap Motor.
3: Auto Future. Okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
4: Jupí. Kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
5: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
4: Stand-up. Balet. Timbersport.
5: Zážitkový doprovodný program.
4: A 7 skvělých koncertů.
5: Hlavní hvězdy.
4: Totální nasazení. A David Kraus.
5: A Gypsy Brothers.
4: Přijďte na festival.
5: Mirotické setkání, loutek a hudby.
4: 14. a 15. srpna. Mirotické setkání.cz.
2: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tohle byla skvělá Dua Lipa a její Love Again na Hit Rádiu Faktor. Faktoráci, jestli parkujete v Českých Budějovicích, na sídlištích nebo třeba v Nemanicích, tak určitě zbystřete, protože už zítra ráno startuje blokový čištění ulic. Pracovat se bude vždycky od 7 do 2 odpoledne a kromě samotného úklidu čeká silničáře taky čištění kanalizace, údržba zeleně nebo obnova dopravního značení. Pozor hlavně na přenosné značky se zákazem zastavení. Pokud je budete ignorovat, hrozí vám totiž odtah auta. Tak si radši ještě dneska večer zkontrolujte, kde parkujete, ať vás zítra ráno nečeká nepříjemný překvapení. Jdeme na další hity, tohle je Krištof a Dominika Aladža s hitem Půlnoční hřích.

0: Tohle byly skvělý Lost Frequency s Zithem The Feeling na Hit Rádiu Faktor. Faktoráci pomalu, ale jistě se blíží 12. hodina a tím pádem předám slovo Jirkovi Pelnářovi a taky jeho srdcovkám, který se budou týkat 90. let. Nebojte se nic, zítra se zase od 9 hodin slyšíme tady v éteru na Hit Rádiu Faktor a než já to slovo Jirkovi předám, tak vám do éteru posílám třeba Swedish House Mafii a taky Siu. Tak určitě zůstaňte s náma Faktoráci a zítra naslyšenou. Čau, ahoj. Hit Radio.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavba na klíč v Horním Jelení na Pardubicku za 1 844 500 korun. Zahrada v Oplocanech na Přerovsku za 350 000. Rodinný dům v Lubech u Chebu za 3 399 900 korun. Byt jedna na kafítku Místku za 2 400 000 a pozemek v České Lípě za 1 122 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Naštěji už tam budem.
4: Přestaň. Štěji mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: No, co to je?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No, tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně v Číměři, policejní radar hlásíte ve směru do Bystřice, tak nohu z plynu, jak zbytečně neplatíte. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a kdyby něco, dejte vědět i ostatním řidičům. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na spíme.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
6: Prosecco přesně v italském stylu.
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí.
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 12 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké poledne. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby. Kontrolují zhruba 400 úřadů, obchodních center a další budovy napříč celou zemí. Oznámení o výbušném systému přijala policie dnes ráno. Podle dosavadních informací výhrušku hodnotila jako nízkou. Nicméně ani tak situaci nepodceňuje. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví pak chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A teď jdeme k nám do regionů.
2: Nečekané nedělní probuzení zažili lidé v Loučovicích. Řidič BMW tam po 6. ráno projel plotem a prorazil zeď rodinného domu. Uvnitř naštěstí narazil jen do technické místnosti. Lehce se zranil, alkohol ani drogy se nepotvrdily. Škoda se blíží 900 tisícům korunám.
10: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
2: Předpověď na odpoledne hlásí ustávání občasného deště i ubývání mraku. Naměříme do 25, místy ale ještě může silněji zafoukat.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: 12 hodin, 2 minuty, ahoj! Je pondělí, pravé poledne a začínají vaše oblíbené srdcovky na Hit Rádiu. Jak se máte? Já doufám, že všechno v cajku, žádný extra problémy nebo nervíčky takhle při pondělku. Je. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás, po dvou týdenní dovolený vám přináším i trochu energie do pracovní morálky, no a tak to rozjedeme hned na úvod, jako za mladá, hele. Jako za mlada. Tohle je rok 1989, srdcovka s číslem 1 a něco, co vás fakt jakože napumpuje. Technotronic Pump Up The Jam. Co lepšího si přát na úvod srdcovek. Tak hezký pondělí. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a
12: and you find out it.

0: Rok 1989, legendární Technotronic, Pump Up The Jam, srdcovka číslo jedna. Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 6 minut, já jsem Jirka Pelnář.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A mám pro vás ještě další 4 srdcovky, než si dáme to na vaše přání. A protože je dneska pondělí 27. července, tak bychom si mohli dát taky narozeninovou srdcovku. Dneska totiž sfoukne na svým narozeninovým dortu docela slušný požár Janek Ledecký. Doktor práv Jan Ledecký, ale my ho známe samozřejmě spíše jako muzikanta, fantastického skladatele a člověka, který si říká Janek a ne Jan, i když Jan je teda jeho skutečné jméno. Každopádně je to úplně jedno. Pro nás Janek Ledecký je legenda. Když se řekne Janek Ledecký, jaká písnička se vám teď vybaví? Schválně, jo. Proklínám! Mě taky. Ale to si nedáme. Nedáme si, proklínám, dáme si něco trošičku rychlejšího. Je to strašně hezká píseň. Myslím si, že takhle na pondělní obědovou pauzu se hodí. Pokud jste ještě nešli na oběd, tak právě teď je to nejlepší chvíle. A pokud se už chcete vrátit do práce, tak ne, právě teď si dejte ještě chviličku volno. Tohle je rok 1993.

0: Trochu skotské energie teď na dnešní den. 12 hodin 14 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to 20 let starý hit a podle mě tenhle hit přesně vystihuje naši dovolenou, takovou tu dovolenou, kdy jsme byli bezstarostní. To znamená, že jsme bydleli doma u rodičů, že jo, na mama hotelu, máma prala, vařila a když se nám povedl víkend a ráno se probouzíme s kocovinou, tak táta vezme vysavač a už od 7 od rána prostě musí najednou luxovat celý byt. To jsme zažili snad úplně všichni. Krásná to doba a přesně The Fratellis a song, který jsme tady slyšeli, vystihuje takovou tu naši dovolenou, protože když už nám bylo třeba, nevím, těch 18, 19, 20, pořád jsme bydleli u rodičů a někam jsme vyrazili, tak to prostě byla vždycky jedna velká party a v hlavě jsme měli jenom... A to je celý. A tak si říkám, když máme ty dnešní srdcovky, pojďme zavzpomínat taky i na vaši dovolenou, kterou jste zažili, ještě ne jako rodiče, ale fakt v téhle jako krásný, řekněme, trošku pubertální době. Byli jste takhle někdy s holkama, nebo jenom s klukama, nebo s partou? My jsme jezdili v 19 lidech do Bibione. Byl strašný úlet. Druhý den nás normálně, jak nám chtěli vzít pasy, chtěli nás vykázat z celé Itálie, že už nás tam nikdy nepustí. Ale jsou to nádherný zážitky. Byl bych rád, kdyby mě někdo vyprávěl, moc si nepamatuju, ale to k tomu taky patří. Tak dejte vědět, 777-937-777, kam jste tenkrát jeli, kde to bylo, jaký to bylo a jestli se třeba ještě s tou partou lidí do dneška vídáte. To mě zajímá a my si dáme další takovou vyloženě letní věc, taky hodně prázdninovou, možná trošku víc nás zavede do našeho dětství, obzvlášť, jestli jste na kazetě v kazeťáku poslouchali Šmouly, tak tohle je ten originál. Mr. President a... Coco Jumbo!

0: Pátá srdcovka na Hit Radio. Britney Spears, I'm Not a Girl.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: 12 hodin 23 minut, WhatsApp Hit Radio je zase plný zpráv. Děkuju moc za to, že píšete na 777-937-777. Jedna rychlovka, před chvíličkou jsme hráli mistra prezident Coco Jumbo a to je hrozně hezký. Coco Jumbo se mi snad nikdy nesprotiví. A to je přesně definice těch srdcovek. To jsou hity, které slyšíte 10 let, 20 let, 30 let. Někdy je třeba neslyšíte celých těch 10 let a najednou někde zaslechnete a říkáte si, to je prostě pořád dobrý. Tak přesně to jsou ty hity, které hrajeme. Teď Britney Spears byla tou pátou srdcovkou Britney Spears ještě v době, kdy teda byla strašně sexy. A přitom vlastně jako nebyla umělá, že jo? Dnešní doba, to už je v tomhle taky úplně jiná. Člověk se podívá na nějakou reality show. Já jsem viděl něco s nějakou růží a nevěstama a něco takového. A viděl jsem asi jenom 2 minuty. A ty tam byly takhle všechny ty holky. A ten frajer si má vybírat a já říkám, je to úplně jedno, ne? Kterou si vezme, jsou všechny úplně

0: stejný. A tenkrát to prostě takový nebylo. No, jenže to je tenkrát. Teď jsme o 25 let úplně jinde, tak uvidíme, jak to bude dál vypadat za dalších 25 let. Nicméně, za chvíli nás čeká srdcovka na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, co by vám v pondělí udělalo radost, co byste chtěli slyšet. Těším se na váš výběr, dáme si ho za chvilku na Hit Rádiu.
1: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. Ve VS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Moto Písek.
9: Jasně, já ti splním přání, trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Metropolis na Hit Rádiu, Shakira, je 12 hodin 34 minut, což je krásný, to je 1, 2, 3, 4, tak to po sobě.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 1, 2, 3, 4, 5, vlastně 5 bylo srdcovek a teď ta šestá taky je na vaše přání. Já jsem se ptal, co by vám udělalo radost. Díky za všechny zprávy, které jste poslali na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Bylo to těžké vybírat, ale na moji otázku, co by vám udělalo radost, tak Barče odpovídá ahoj, mě by hrozně udělalo radost. Mbap od Hansen, srdcovka z mého mládí, která mi vždycky vykouzlí úsměv. Zdraví Barča. No tak Hansen, Mbap. Něco, na co my kluci jsme vlastně jako nikdy netančili a většinou jsme tak jako měli hlavu dolů. Ale jako proč ne? Jo, rok 1997, tři bráchové, nejmladšímu 11, druhýmu 14 a třetímu 16 let. Kdybych dělal blbý vtipy, tak bych řekl, že to byly tři panicové, kterým ležel celý dívčí svět u nohou, ale já blbý humor nemám, ten nedělám, že jo, takže to neřeknu. A pojďme si dát tedy dítě puberťáka a puberťáka, který fakt jako dobili svět svým prvním hitem. A pokračovali dál, kde jim je konec, řeknu za chvilku. Teď Hansen.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 42 minut, pohodové pondělí přeje Jirka Pelnář. Srdcovky nám pomalu, ale jistě končí. Srdcovka na přání dneska byla od Barči Hanson Mbapp. Legendární hit z 90. let. A Barčo, teda musím takhle ještě ti poděkovat. Spousta dívek a žen napsalo zprávu na WhatsApp Hit Radia, že ti moc děkuje, že tohle je přesně ta srdcovka, kterou dneska potřebovali slyšet. Takže díky za tenhle výběr. I já jsem rád, že se vlastně udělala radost i ostatním našim posluchačkám. Díval jsem se, co Hanson dělají teď, tak skvělý na tom je, že i přesto, že vydělali jako strašně peněz tím prvním hitem a vlastně to klidně už mohli zabalit a jenom tak si užívat duchot, už vlastně jako ty doby, co ani nebyly plnoletí, tak oni pořád hrajou. Teď aktuálně, tak dokonce jsou i na turné. A když koukám i na jejich Instagram, který mimochodem sleduje víc jak 640 tisíc lidí, tak mají tady záznamy z koncertu a je tady dokonce i malá ukázka toho, jak vlastně tenhle legendární hit Mbapp zní teď, když ho hrajou. A hrajou ho akusticky, je to fakt jako hezký. Teď bude refrén, to poznáte. Hele. Má to pořád ten stejný vibe, je to jako super, takže tohle mě fakt jako těší, že ty kluci nepověsili kytary na hřebík, ale že pořád pokračují dál a že vlastně pořád jako ta rodina drží pohromadě. Boží, za chvíli na Hit Radio Alef Arben, bude taky Daša s hitem Austin, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy, abyste věděli, kde se co děje. Tak buďte s náma, buďte s Hit Radiem.
1: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, polk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
4: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
3: Stand-up, balet, timbersport.
4: Zážitkový doprovodný program.
3: A 7 skvělých koncertů.
4: Hlavní hvězdy.
3: Totální nasazení. A David Kraus.
4: A Gypsy Brothers.
3: Přijďte na festival.
4: Mirotické setkání, loutek a hudby.
3: 14. a 15. srpna. Mirotickésetkání.cz.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Na pohádkovém koberci?
7: Přímo do pohádky koberců.
6: Rodinná firma koberce Strnad Lišov.
7: To jsou kusové koberce z celého světa.
6: Metrážové koberce a běhouny.
7: Kvalitní PVC v rolích.
6: Či vinylové a plovoucí podlahy.
7: Odborné poradenství.
6: Profesionální podlahářství.
7: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
6: Více na koberce@strnad.cz.
7: Pro každého dobrá rada.
6: Podlahu vždy od Strnada.
1: Co nabízí budějovický koncept Lana slovy zakladatele Jiřího Borovky?
8: Koncept Lana najdete na březích Vltavy a Malše. Nejsme firma na zážitky. Zážitky totiž tvoříme. Zkuste s námi vyhlídkovou plavbu historickým centrem Budějovic a uvidíte sami.
1: To zní skvěle. Více na www.plavbybudějovice.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 12. a 13. hodinou Kygo, posloucháte Hit Radio a pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální informace.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech Multikára s osobákem se potkali na Budějovické ulici ve Vodňanech, kousek za přejezdem. V tuhle chvíli už bychom ale místem měli projet bez komplikací. Všem za volant přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Safari Resort Hluboká u Borovan.
6: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
5: Safari Resort CZ.
7: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Máme 13 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
11: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
10: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Poté ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý už meteorologové slibují tropické třicítky a od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. A teď se podíváme k nám do regionů.
1: Českobudějovická nemocnice má české prvenství. Při operacích mozku tu nově využívají 3D brýle, rozšířenou realitu a také umělou inteligenci. Chirurgové díky hologramu přesněji vidí mozkové struktury pacienta. Stejný systém používají jen další dvě pracoviště na světě.
12: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
1: Občasný vítr se uklidní prý hlavně na večer. V pondělí odpoledne čekáme oblačno až polojasno, už bez přeháněk, s teplotami do 25.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál, 1 hodina 3 minuty k tomu. Pokud jste se dneska vrátili do práce po dovolený, tak snad vás v práci kolegové přivítali s úsměvem a ne s takovou tou typickou, jak to říct slušně, prostě dobře, neřeknu to, s takovou tou typickou větou. Tak co? Odpočatej, viď? To víš, to si někdo má. Volníčko, podovolený, to se ti bude pracovat, že jo? Plnej energie a tak dále a tak dále. Určitě to znáte sami. To je prostě jako věta, která absolutně nemá s realitou, s dovolenou nic společného. Znáte někoho, kdo si doopravdy jako odpočinul na dovolený? Teď to prostě nejde. A znáte někoho, kdo se těší do práce po dovolený? To snad taky ani není možný. No tak ať nebo tak, my jsme tady s váma. Mí kolegové, tak mi po dovolený dokonce tady připravili parte, takže já když jsem přišel, tak první co, tak jsem viděl svou černobílou fotku na dveřích, tak hezký. Dal jsem to do storyčka na Instagram, tak kdybyste si chtěli pobavit na můj účet, můžete právě teď. Já vám dám další hity pro pohodovější pondělní odpoledne, za chviličku Poetika, teď One Direction.

0: or another. Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Na Hit Radio, Dario G a Sunshine. Jo, sluníčko, je léto. Jste tým Azuro a Tropy, anebo máte radši podzim, mraky, déšť? Já to teda osobně mám radši mezi, ale... Jsem nachytal sám sebe. Bavíme se, prosím, pořád o počasí, ano? Jak já se těším na středeční roletu dvojí smyslu, ale pojďme zpátky k počasí. Jak to teď vypadá u vás? Taky tam, já snad to ani nedopovím. Znova, jak to teď vypadá u vás? Jo, tady u nás u rádia je to jako kdyby venku někdo zhasnul, tma jako v pytli, začalo pršet, což je ale vlastně jako dobrá zpráva, protože to naše úplně vyprahlé Česko trochu dešťovky potřebuje. Jestli máte chalupu nebo rodinný dům a u něj máte trávník bez závlahy, tak asi víte, o čem mluvím, protože můj trávník je třeba úplně v, jak bych to řekl slušně. Takhle, fotbalový trávník se seká do tvaru čtverců a já mám můj celý trávník na jeden velký kosočtverec. Jo, vysušený, bolí to, když jdu po něm bosu nohou. Místama vlastně už tam ani ta tráva není, už je tam jenom hlína, prostě jako fakt špatný. A to nás čekají další Tropy a venku zase 35 stupňů, což víme, že na tom sluníčku to může být ještě o pár stupínků víc. Tak mě napadá, že bychom si mohli vlastně dneska udělat takové malé zahradnické okénko, co? Víte, jak s tím bojovat? Nebo má to vlastně jako cenu s tím bojovat? Dá se ten trávník ještě zachránit? Jsem 100% nejsem jediný, kdo tohle teď momentálně řeší. Někdo už možná vystavil i parte svýmu trávníku, tak jestli jako víte, jestli jste v tomhle zběhlí, dejte nám nějakou radu. Klidně můžete poslat hlasovku na 777-937-777 nebo klidně jenom zprávu na WhatsApp Hit Radia. Jestli máme být v klidu, jestli se to třeba samo nějakým způsobem zlepší, a nebo co máme dělat. Díky moc. Tuhle radu si dáme už za chvíli, do té doby například Imagine Dragons, jsme Hit Radio.

0: Alexe Burn na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Máme tady takové malé okénko pro zahradníky. Jestli v téhle době a tohle léto řešíte problém, že máte zahradu úplně v háji, že prostě trávník je spálený a tak dále, tak máme tady pár tipů z WhatsAppu Hit Radio z čísla 777 937 777, co s tím dělat?
1: Statek. Jednu část udržujeme tak nějak kvůli tomu, že je potřeba furt, aby jako lidi, když to je okolo plotu, tak to známe všichni. Ale druhou část jsme se rozhodli nechat prostě tak, jak je. Máme tam spoustu zvířat, tak u všeho, jediný, kdo se tam o to stará, jsou dvě ovečky a je to úplně celý zelený. Takže za nás nesekat, mají přijít cuka, nesekat, no, chvilku nechat přerostou trávu a všechno bude zelený. Mějte se hezky.
0: Díky moc, to byl Jirka. Říká tady nesekat, což je mimochodem rada, která přišla asi v každé zprávě. Kdo nemá umělou závlahu, tak se může jenom modlit a hlavně to nesekat, jinak se to spálí a můžeme po letě znovu sázet znova. Tak děkujeme za tuhle radu. Malý zahradnický okénko je u konce. My pokračujeme dál, za chvíli to Model nebo Ella Henderson a Rudimental. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete

0: Vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdi líp. Leap Motor.
2: Auto Future. Okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
3: Velkoj maloukot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
4: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
5: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
6: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
5: www.dveřepodlahy.com.
7: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
8: Prosecco přesně v italském stylu.
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
9: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
10: Jasně, já ti splním přání, Trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: No, my jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě. A chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmínem.

Na pondělní odpoledne Tom Odell, Another Love. Je 13 hodin 37 minut, s vámi Jirka Pelnář. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. No, tam se bojíte se žraloků? Jasně, tak jako kdo ne, že jo? A co želvy? Ty vám nahání hrůzu? Ne? Měli by. V Chorvatsku už pokousali několik turistů. A není to vtip, jo? Mořské želvy tam útočí na turisty, což je teda vtipný, protože na souši jí utečete jako nic, že jo? Ale v moři už je to prostě jako jiná písnička. A není to jenom Chorvatsko, dokonce další záběry se už objevily třeba i ze Zanzibaru. Já si pamatuju, že my jsme v Egyptě s želvama plavali, jsme je dokonce krmili a i přes zákaz se pár jedinců pokusilo tu želvu pohladit, což se jako normálně tam teda jako podařilo. Tak to vypadá, že teda v Chorvatsku a nejenom tam už toho mají želvy plný zuby a tak nastavili nový pravidla. Tak jenom bacha na to, jestli se chystáte k moři a šnorchlovat, je možný, že na podobnou ninja želvu můžete narazit i jinde, tedy než jenom na Zanzibaru anebo v Chorvatsku. Dávajte na sebe pozor a my si dáme další hity. Za chviličku Pokáč a jeho Solitér, teď Anastasia.

0: Pokáč si ten solitér. Páni, solitér, to je snad nejhranější videohra z 90. co naši tátové hráli. Taky si to vybavíte? Svýho tátu, jak sedí u počítače u té 386 a skládá karty ve sloupcích? Jo, tenkrát to byla prostě úplně jiná doba. To ještě byly videohry, které byly na počítači na diskety. Dneska už ty děti ani neví, co to vlastně ta disketa je. No, my se do této doby vracíme každý den ve 12 hodin od pondělí do pátku tady na Hitrádiu v našich srdcovkách Hitrádia. A potom také mezi 18. a 21. hodinou. Takže dneska večer opět 3 hodinovka hitů z legendární doby a zároveň legendárních hitů z legendární doby. Bude to teda, jak se říká, legendární. Už dneska večer mezi 18. a 21. Hit Radio Classic. No a do té doby my si dáme například Naughty Boye, nebude chybět ani Mark Ember, už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
5: Co to je?
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
9: Na pohádkovém koberci?
10: Přímo do pohádky koberců.
9: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
10: To jsou kusové koberce z celého světa.
9: Metrážové koberce a běhouny?
10: Kvalitní PVC v rolích?
9: Či vinylové a plovoucí podlahy?
10: Odborné poradenství?
9: Profesionální podlahářství?
10: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
9: Více na koberce@strnad.cz.
10: Pro každého dobrá rada?
9: Podlahu vždy od Strnada.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Humtrix s hitem Golden ve 13 hodin 58 minut. Za chviličku na Hit Rádiu nejnovější zprávy. A jestli máte rádi takové ty nebeské podívané, no tak tento týden si přijdete na své. Čeká nás další historický okamžik. Čeká nás částečné zatmění slunce. Podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči od dneška počítejme se zdržením na hlavním tahu 1/4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Osobáky si tu postojí na semaforech, nákladňáky to musí objíždět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
7: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách, od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
6: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
9: Migové.
8: Harley.
9: Xindl X.
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Je 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Registrační značky už by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži ale vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. No a teď jdeme ještě k nám do našich regionů.
1: Motor hlásí dvě posily do útoku. Roční smlouvu podepsal lotyšský reprezentant Renars Krastenbergs, který naposledy hrál za Olomouc. Na zkoušku navíc přichází Marek Hejduk, syn olympijského vítěze a držitele Stanley Cupu Milana Hejduka. O místo v týmu zabojuje od tohoto týdne.
15: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
1: Nakonec i počasí, občasné přehánky už by tolik hrozit neměly, vydrží polojasno až oblačno a naměříme i 25 ve stínu.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dvě hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio. Doufám, že máte dneska dobrý den. Zároveň tím, že je pondělí, tak to může být hektický i přesto, že jsou prázdniny. A pokud dneska máte pocit, že pořád jste o nějakou chviličku zpátky, že pořád jenom nestíháte, že to všechno tlačíte před sebou a nedali jste si dneska po ránu ani snídaní, tak tady máte ode mě jednu dodatečnou snídaní. Deep Blue Something, snídaně u Tiffanyho, hit číslo 1.
12: Hit Radio Faktor.

0: Deep Blue Something a snídaně u Tiffanyho. 14 hodin 6 minut posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože je pondělí 2 odpoledne, tak tady máme náš pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že více mužů v roce 2026 randí pro klid a ne pro krásu. Co to znamená? To přesné číslo, který uvádí, je, že 95% chlapů dneska tvrdí, že je pro ně duševní pohoda a duševní krása víc než ta krása fyzická. Jinými slovy, že radši půjdou na rande s holkou, která je v pohodě, než že je krásná. Je to tak? A nebo to tak není? Jak to máme v Česku? Co si o tom myslíte, holky? Z vaší zkušenosti, jo? Chlapi, taky. 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. Chci vaše názory. Mají to hezký holky v dnešní době teda opravdu tak těžký? Možná, že pokud jste single, je to kvůli tomu jenom, že jste až moc krásná. I to je taky možnost. Uvidíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. 777-937-777.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady pro dnešní den další téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 95%, což je velmi vysoké číslo, 95% chlapů v Česku teď v roce 2026 hledají ženy podle toho, jestli jsou v pohodě a ne podle té vizuální krásy. Co si o tom myslíte? Je tady na čase kouknout se na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Za mě určitě jo, krása časem vyprchá, ale ženská, co je v pohodě, má smysl pro humor a nedělá zbytečný drama, vyhraje na celé čáře. Další, nemyslím si, chlapi sice říkají, že chtějí pohodářku, ale stejně se nejdřív otočí za tou krásnou, až potom řeší, jaká je a často mají i zlomené srdce. Dobrý, píše Katka mimochodem z Liberce. Je to top na půl, přitažlivost je důležitá, ale když je holka protivná, tak je krása úplně k ničemu. Pohoda doma je mnohem víc. Zdraví Honza. Jako chlap říkám jasně ano, radši průměrně hezkou ženskou. Ježiš, to zní strašně. Průměrně hezkou ženskou, se kterou je sranda a klid, než modelku, co se pořád hádá nebo řeší kraviny. Davide, díky za tuhle zprávu. Se omlouvám. Průměrně hezkou ženskou, ono je taky jako, co je vlastně jako krásná žena, že jo? Chápu. Další zpráva. Odpověď na tuto otázku se bude měnit asi s věkem. Čím starší muž a vlastně i žena je, tak ta krása nebude na prvním místě. Důležitější jsou hodnoty. Ale pokud je ten člověk k tomu ještě krásný nebo atraktivní, tak je to vlastně bonus navíc. Ano, my tomu říkáme jackpot. Zdraví Markéta, 25 let už vdaná. No, tak zatím mi to teda nevychází, že by 95% bylo to číslo, které nám tady udávají
1: vědci.
0: Tak uvidíme, jestli budou mít pravdu, dále ještě můžete psát, a to na 777-937-777.

0: Verona a její nekonečný den, jinými slovy to takový jak každý typický pondělí. 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Téma pro dnešní den bylo, že 95% chlapů, aspoň to tvrdí
1: vědci,
0: tak v roce 2026 hledají ženy, co jsou do pohody a ne podle jejich vizuální krásy. Myslel jsem si původně, že to bude prostě jako automaticky bullshit, ale vypadá to, že podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777, tak
1: vědci
0: asi opravdu mají pravdu. Rok 2026, takový asi opravdu je, i když je pravda, že ze zkušenosti víme, že se chlap vždycky za tou hezkou holkou otočí, ale už víc myslí na takovou tu duševní pohodu, na to, jaký to bude za dalších 5, 10, 15 let, že chtějí mít doma víc jako klid. I když já si stejně myslím, že my, co už jako nějakou dobu jsme v tom svazku, tak víme, že je úplně jedno, jak ta naše polovička vypadá. Pokud člověk chce mít doma klid, tak má jenom jednu jedinou možnost a to je, že buď bude mít pravdu, anebo bude mít klid. Tam nic mezi. To je ale zase už na jiné téma. Každopádně, dámy, pokud vás trápí, že jste single, tak je to jenom proto, že jste až moc krásné. Takže zkuste, když potom půjdete někam do baru, se maličko, jako pokud to vůbec půjde, méně zatraktivnit a třeba to nakonec vyjde. Držím palce. Velmi zajímavý průzkum na pondělí. Jsem zvědavej, o čem budeme mluvit zítra v našem pořadu Pravda nebo bullshit ve 2 hodiny odpoledne tady na Hit Radio.
2: Přepočítávám trasu.
3: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
2: Nejedete na STK Vodňany.
3: Cože?
2: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
3: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
4: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Velkoj malonkot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
7: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
8: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
9: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
8: www.dveřepodlahy.com.
10: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
11: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách, od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
10: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Kdybyste šli dneska do obchodu a potřebovali byste zeleninu a nebyla by tam ani jedna jediná okurka, tak za to můžou holky. Je to tak? Je to nějaký nový trend asi, který viděli teď na sociálních sítích. Já jsem před malou chviličkou, tak jsem o tom se dozvěděl poprvé. Slyšel jsem to, holky se o tom bavili v kuchyňce, že prostě jdou si koupit salátovku a že večer budou používat salátovku. Tak jsem jako zůstal stát, chvilku jsem jako poslouchal, že jo, protože tohle mě fakt zajímá. Je to o tom, že si prostě tu salátovou okurku nakrájíte na kolečka a když jsou fakt velký tropy, tak před spaním si je dáte na víčka a prostě normálně usnete. Tak já si pamatuju v Pretty Woman, tak tam bylo, že přece ležela ve vaně a měla takhle jako kolečka v okurky na očích, tak je to prý z toho důvodu, aby se vám nevysušovaly oči a abyste byli krásný ten druhý den. Takže, takže zajímavý. Já jako typický v hlavě puberťák, když jsem slyšel holky, že si tam jdou povídat o salátovkách, tak jsem měl v hlavě úplně jiný příběhy, je teď možná taky chlapi, že? Tak je to jenom o té kráse, no. Takže asi budou vykoupený salátovky, no. Teď Blink 182.

0: Společný duet Evy Farné a Miraje Navrátila. Vzpomeneš si ve 14 hodin 41 minut. My si taky vzpomínáme i na naší odpolední show. Po víkendu jsou zase zpátky. Dneska mezi 15. a 18. s vámi budou opět na Hitrádiu, takže se dozvíte všechno zásadní z našeho regionu, zažijete taky spoustu legrace. No a já se na vás budu těšit opět zítra ve 12 hodin tady na Hitrádiu, kdy nám znovu začnou naše oblíbené srdcovky. Já jsem Mirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hitrádio. Zítra v pravé poledne tady naslyšenou a dneska od 15. dál pokračujeme s odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Pohodový pondělí z Hitrádia Faktor zdraví opět Andrea Ivaničová a i když ten víkend utekl zase rychleji než jakýkoliv dva pracovní dny, pondělí už máme prakticky za sebou. V odpolední show se koukneme na to, co se u nás v regionu děje, dáme si i pár pozitivních zpráv, které rozhodně potřebujete slyšet a budu mít zase i několik pozvánek na akce, které se na nás na jihu chystají. Těším se!
1: Hitrádio Faktor.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
2: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
2: firmanazážitky.cz.
6: Když máte chuť
7: na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
6: tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech na silnici 137 u Tábora na úrovni obce Záluží. Pozor na olej na vozovce, může to klouzat, tak tam radši pomalejc. V Budějcích na Husovce se zhruba u intru uhvízdala srazily dva osobáky. Tam se to bude ještě tak necelou hodinu vyšetřovat a policie taky jede k nehodě traktoru a osobáku, která se stala na silnici mezi Hněvkovicema na levém břehu Vltavy a Horníma Kněžekladama. No a na dálnici D4 na 68. kilometru ve směru na Strakonice je na silnici rozsypaný plast, takže tam rozhodně nohu splynu. Jezděte takhle při pondělku opatrně a hlavně v klidu a vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
7: Migové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
8: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
13: Máme 15 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Cenu pohonných hmot opět určuje volný trh. Řidiči na benzínkách platí víc, než byli v posledních několika měsících zvyklí. Ekonomové se ale shodují, že zásah do cen neměl velký smysl, šlo spíše o politické gesto. Vliv na cenu podle nich mělo hlavně snížení spotřební daně, to státní kasu stálo 3,5 miliardy korun. Muž lezl do auta, ve kterém sedělo malé dítě. Stalo se to minulou středu u hotelu v Budějcích. Podle recepční se 28-letý muž pokusil vzít kabelku. Po upozornění ji ale odhodil zpátky. Strážníci ho našli opodál a zjistili, že odpovídá popisu podezřelého z dřívějšího loupežného přepadení. Případ si tak převzala policie. Tisíce obyvatel španělského ostrova Majorka včera večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezóny svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A jeho stroj už myslí na novou sezónu. Budějovičtí volejbalisté dokončují kádr a před startem extraligy je čeká náročná letní příprava. Největší posilou je smečař Fabrizio Gironi z italské Verony, vůbec první Ital v historii klubu. Nový ročník zahájí jeho stroj 17. října doma proti Brnu.
14: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
13: Dneska odpoledne povětšinou oblačno a přehánky už opravdu jen výjimečně. Do večera se dočkáme polojasné oblohy a zítra se nám začne oteplovat. Předpověď po celý den slibuje jasno či polojasno z maximy do 27.
11: Hit Radio Faktor.
0: Snad máte pohodový pondělí. Z Hit Radio Faktor vás zdraví Andrá Ivaničová a jdeme si to odpoledne zlepšit s Purple Disco Machine.

9 minut po 15. hodině to byl nářez od Linkinů na Hit Radio Faktor. Matyáš je na dovolený u moře, Jana je na dovolený u moře a mě tak napadlo se na ty dovolený u moře podívat, ale z trochu jiného úhlu pohledu. Vzpomenete si, faktoráci, kdy a kde jste byli poprvý u moře? Kdy jste úplně poprvý olízli prst namočený v moři, abyste se přesvědčili o tom, že je fakt slaný? Já si myslím, že mě bylo tak 8, byli jsme v Chorvatsku na Istrii a popravdě si myslím, že to byla už ta první dovolená, kde jsem se samozřejmě napíchla na mořskýho ježka. Ale rozhodně to nějak jako nepoškodilo moje vzpomínky, bych řekla. No jaký jsou ty vaše? To mi dejte vědět na náš WhatsApp na číslo 724 883 596 a my se zatím dáme hit, který má naprosto ikonický videoklip. Tohle jsou Bloodhound Gang a jejich The Bad Touch.

0: Láska a data. Tak se jmenuje hit od Činasky, který jsme si dali v pondělním odpoledni na Hitrádiu Faktor. Protože si tady většina našeho moderátorského osazenstva válí šunky u moře, tak jsem se vás zeptala, jestli si vy pamatujete, kdy jste byli u moře poprvé. A evidentně si to pamatujete, protože Renča napsala: to mi bylo krásných 24 let, rok 2001, bylo to v Liňánu a jeli jsme autobusem se školkou. Ozvala se i Lída: pamatuju si to úplně přesně, protože mi bylo asi 20. Prvních 10 minut jsem obdivovala moře, dalších 10 jsem honila na fukovačku a zbytek dovolený jsem z plavek vyklepávala písek. A Jirka napsal: nebyla to sice první dovolená u moře, ale první dovolená v Itálii, která lákala na modrý moře a krásný pláže. Moře jsem měl ke kolenům, i když jsem byl 500 metrů od pláže a bylo hnědý. Už jsem tam nikdy nejel. Tak já jsem jako doufala, že skončíme trochu v pozitivnějším duchu, ale i tohle je realita letních dovolených. A realitou na Hitrádiu Faktor jsou další hity. Za chvíli si dáme Rose a Bruno Mars a taky Rehab.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
6: Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Moto Písek.
7: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

15 hodin 25 minut a tohle byly na Hitrádiu Faktor Rose a Bruno Mars. Už tenhle víkend si můžete užít naší další summer party. Od pátečního odpoledne až do nedělního večera vám budeme hrát ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. Bude to nejlepší soundtrack pro jeden z nejteplejších víkendů tohohle léta, se kterým zároveň oslavíte i polovinu prázdnin. A abych vás tady nalákala na něco z toho, co určitě zazní. Jasně, Mr. President a jejich Coco Jumbo, anebo taky Wakefield a jejich Saturday Night. A nesmíme zapomenout ani na tuhle tupecku. Já myslím, že tuhle energii si o víkendu fakt užijete, tak nás laďte. Summer party na Hitradio Faktor startuje v pátek ve 3.

0: Máš nade mnou moc. To zpíval na Hit Radio Faktor Dermot Kennedy. Na dnešní den připadá den self-care, teda péče o sebe. Poselstvím dneška má být to, že si dopřejeme něco, co nám pomáhá cítit se líp. Pro někoho je to horká vana, pro někoho jinýho v klidu vypitý teplý kafe. Někdo o sebe pečuje, takže se nechá opečovávat, takže dneska je den na novou manikúru, novej účes nebo třeba na masáž. Já sama se teď nemůžu rozhodnout, jestli si radši namaluju nehty, anebo se půjdu projít. Obojí dneska nestihnu, ale myslím si, že je fajn se naučit najít si každý den chvilku na to, abychom se věnovali jenom sami sobě. Já vím, je to těžký, s dětma doma ještě těžší, ale pohodoví rodiče mají pohodoví děti, tak na to myslete. A třeba vám v tom času pro sebe udělají radost i další hity, který si na Hit Radio Faktor dáme. Bude Gary Halliwell, Jeleni, anebo taky Green Day.
1: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
5: V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdi líp. Leap Motor.
6: Auto Future. Okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Co nabízí budějovický koncept Lana slovy zakladatele Jiřího Borovky?
12: Koncept Lana najdete na březích Vltavy a Malše. Nejsme firma na zážitky. Zážitky totiž tvoříme. Zkuste s námi vyhlídkovou plavbu historickým centrem Budějovic a uvidíte sami.
11: To zní skvěle. Více na www.plavbybudějovice.cz.
13: Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Dvě minuty před 16. hodinou dohrála na Hitrádiu Faktor Leny. Jdeme se podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Na silnici 105 u Milevska policie vyšetřuje dopravní nehodu. Průjezd je tam možný, ale se zvýšenou opatrností. To platí i pro Soběslavskou ulici v Táboře, kde se ťukly dva osobáky. No a samozřejmostí je i odpolední špička. V Budějících popojíždíte klasicky na Senovážném náměstí. Hodně zlé je na tom Žižkovka, kde počítejte s popojížděním více jak 10 minut a Strakonickou taky zrovna neprosvištíte. Přeju vám na cesty pevný nervy a pokud narazíte na problémy v dopravě, dejte mi vědět. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
6: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
5: Stand-up, balet, timbersport,
6: zážitkový doprovodný program
5: a 7 skvělých koncertů.
6: Hlavní hvězdy,
5: totální nasazení a David Kraus
6: a Gypsy Brothers.
5: Přijďte na festival
6: Mirotické setkání, loutek a hudby
5: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
7: Safari Resort Hluboká u Borovan.
8: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
7: Safari Resort CZ.
9: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
10: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: Je 16 hodin, hezké odpoledne, u krátkých zpráv přeje Pavel Ferenčík. Domácí chov slepic zažívá velký návrat. Stále více Čechů si pořizuje vlastní slepice a spolu s nimi roste i zájem o kurníky a další vybavení. Proč tomu tak je, říká předseda Svazu chovatelů drůbeže Pavel Dobrovolný.
14: Lidé se tak nějak postupně vracejí k hospodaření s malými domácími zvířaty. Ta slepice je taková nejběžnější, je to jako návrat k nějakým tradicím, kdy si prostě každá domácnost, která má nějaký pozemek, byla schopná vyprodukovat vlastní konzumní vejce.
13: V posledních letech Češi znovu chovají také králíky, husy i prasata. První služba a hned zážitek na celý život. Nový lékař táborské záchranky pomáhal v sobotu ráno u porodu přímo v sanitce. Posádka vezla maminku do táborské porodnice. Po necelých 2 kilometrech ale musela zastavit. Malý Tomášek přišel na svět 7 minut po 9. Maminka i chlapeček jsou v pořádku. Chlum u Třeboně se celý týden promění v pohádku. Dneska tu začíná jubilejní 25. ročník vodnického festivalu Pohádkový chlum. Děti čekají divadla, soutěže i tvořivé dílny. Večer pak vodnický průvod k rybníku Hejtman. Festival vyvrcholí v pátek lampionovým průvodem a tradičním zanořením vodníků pod hrází. A Barbora Krejčíková si po semifinále turnaje v Praze polepšila ve světovém žebříčku o 1 příčku, je 25. Nejlepší Češkou zůstává 6. Karolína Muchová, hned za ní je Linda Nosková. Mezi muži dále vede české pořadí 12. Jiří Lehečka.
15: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na lodní doprava info.
13: Dáme si i počasí dneska do večera, povětšinou oblačno, místy polojasno, zítra už nám to ale mraky ani přehaňky kazit nebudou. Předpověď nám po celý den slibuje polojasné nebe s teplotami nejčastěji mezi 24 a 27 stupni.
11: Hit Radio Faktor.
0: Tak snad už všichni dneska v práci balíte a i na cestu domů laďte dál Hit Radio Faktor, protože vám budu hrát právě teď Pink.

Max Warren a jeho Ordinary na Hit Radio Faktor 10 minut po 16. hodině. Marek Ztracený zahraje už 7. srpna v Praze na Letenský pláni. Zkrátka i na tomhle místě, kde se psala koncertní historie, chce mít taky vlastní zářez. No a my vás na Hit Radio Faktor na tenhle koncert dostaneme. Zadarmo. Právě teď soutěžíme na našem Instagramu o celkem 10 vstupenek. Stačí najít soutěžní příspěvek, splnit jednoduchý úkol, který najdete pod ním napsaný, a tím se zařadíte do hry. Tak na nic nečekejte, otevřete Instagram, najděte Hit Radio Faktor a soutěžte o svý místo na Letenský pláni.

0: Neuvěřitelný hlas Siv, hitu Chandelier jste si na Hitrádiu Faktor užili právě teď. Dnešním dnem hokejovej motor oficiálně zahájil přípravu. Na ledě se prej kluků sešlo dost a ještě byli prej v dobrém rozpoložení. Dneska měli kluci trénink pěkně všichni pohromadě, ale od zítra už se do toho pustí rozdělený na dvě skupiny a trenéři pro ně údajně chystají pořádnou makačku. No, je to třeba, protože už příští týden čekají motor první přípravný zápasy proti prvoligovým týmům. Ve středu 5. srpna nastoupí proti Táboru a hned další den proti Jihlavě. Pokud jste na motor měli permici a chtěli byste si ji prodloužit, tak můžete ještě do pátku 31. července, pak už to možný nebude a vaše místo se uvolní pro někoho dalšího. Tak na to myslete, ať máte svoje místo v další motorácký sezóně jistý. Na Hit Radio Faktor jsou zase jistý další hity. Za chvíli si dáme Like It a nebo taky Cyrilla.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Takhle zní léto s Hitrádiem. Jenom hity. Hitrádio.

slyším tvůj hlas.

0: Hit s názvem Nádech přinesli na Hitrádiu faktor Like It. A já pro vás mám teď několik kulturních tipů, tak si jedeme dát. Kam vyrazit? Dnešním dnem startuje 25. ročník pohádkovýho chlumu u Třeboně, který potrvá ode dneška až do pátku. Slavnostní zahájení je plánovaný na dnešní 18. hodinu a proběhne na náměstí, kde se odehraje vodnická pohádka divadýlka Mrak a potom vyrazí vodnický průvod ke kempu Kapřík. Po celý týden jsou pro děti připraveny pohádky, denní i noční pohádkový les, vodnické hry i večerní programy. Nerestce čeká jubilejní 25. ročník strašení. V sobotu 1. srpna se můžete s dětma vydat na 3,5 kilometru dlouhou trasu, kde budete potkávat strašidla a pohádkové bytosti a plnit nejrůznější úkoly. Od 14 hodin zahraje kongres country, v 18.30 začne pohádka, od 20 hodin večerní zábava a v 9:30 celou akci zakončí ohňostroj. No a do lázeňský Třeboně vyraste taky v sobotu 1. srpna. Slavnosti nabídnou prezentaci třeboňských lázní, kulturní program, řemeslný trhy i zábavu pro rodiny s dětmi. Trhy začínají už v 9, ale slavnostní zahájení je plánovaný na 10. hodinu dopoledne. Těšit se můžete i na ukázky třeba kineziotejpování.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Zpívej si to se mnou, to po vás na Hit Radio Faktor chtěli JP Cooper a Astrid S. Jestli jste dneska ještě nedostali svoji dávku pozitivních zpráv, tak já pro vás jednu mám. Ozónová díra se uzdravuje a údajně je nejmenší za poslední roky. Jako původci největších škod se označovaly lednice a určitý látky ze sprejů. Jenže v 80. letech přišel jejich zákaz a dneska možná vnímáme nebo už jako sklízíme prospěšnost tohohle zákazu. Podle Světové meteorologické organizace je ozónová díra na cestě k zotavení a dlouhodobě se zmenšuje. Pokud se nám ji podaří znova nepoškozovat, očekává se jí úplný zacelení přibližně v roce 2066. Toho bych se při dobrý vůli mohla dožít, ale když se vezmu, že omezení přišlo v 80. letech minulého století, tak ta náprava trvá téměř 100 let. No ale tak hlavně, že se děje. A na Hit Radio Faktor se budou už za chvíli dít další hity. Bude Beyoncé, Ray a taky Coldplay. Tak hezký pondělní odpoledne. Hit Radio.
1: Jasně, já ti splním přání, trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
4: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
5: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Faktora. Tuhle hodinku uzavřeli Kings of Leon s hitem Sex on Fire. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, ještě zhruba půl hodinu počítejte se zdržením v Soběslavské ulici v Táboře, kde se vyšetřuje nehoda dvou osobáků. Nohu s plynou pak dejte na dálnici D4, kde je na 84. kilometru ve směru na Písek odstavený vozidlo. Jinak by už v tuhle chvíli mělo být na cestách trochu klidněji, tak vám přeju, ať dobře dojedete, kamkoliv potřebujete. A vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na spime.cz.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapy v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 17 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům mimořádnou jednorázovou penzi. V novém parkovacím domě na Písce v Českém sídlišti jich si budou místní moci pronajmout 30 krytých stání. Měsíčně za ně zaplatí 2000 korun. Dalších 156 míst nebude vyhrazených a poslouží běžnému parkování. Hotovo má být letos na podzim. Jihočeští letečtí záchranáři včera pomáhali taky za hranicemi. U nehody dvou aut nedaleko rakouského Bad Grossperzholzu převzali středně těžce zraněnou ženu. Ošetřili ji a přepravili do rakouské nemocnice. Přeshraniční spolupráce umožňuje vyslat k pacientovi nejbližší dostupnou posádku bez ohledu na hranice. A nepřehledný přechod u mateřské školky v Horní Stropnici na Českobudějovicku se dočká lepšího značení. Rodiče po obci dlouhodobě požadují úpravu místa, kudy denně projíždějí desítky kamionů naložených dřevem. Sepsali kvůli tomu i petici. Starosta obce slibuje bezpečnější přechod už na začátku školního roku.
9: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
8: Končím počasím, do zítřejšího rána se nám na jihu kompletně vyjasní a noční minima se zastaví okolo 13 stupňů. Zítra přes den naměříme i 27 a deště ani přeháněk se bát nemusíme. Vydrží polojasno.
6: Hit Radio Faktor.
0: Krátce po 17. hodině stále ladíte Hit Radio Faktora, stále je tady s váma Andrea. A pokud už nemůžete, tak přidejte víc.

tenhle hit miluju, protože to je tak úžasně pozitivní věc. Zoo a s ním na Hitrádiu Faktor Shakira. Už tenhle pátek to vypukne Hrady CZ tady u nás na jihu, konkrétně na Hluboký. Festiák s tím nejkouzelnějším výhledem na zámek Hluboká a hudební sestavou, ve který nebudou chybět Tomáš Klus, Miraj, Xindl X, Rytmus, Lenny, Daniel Landa a spousta dalších. I na Hradech už kompletně přešli na bezhotovostní platební systém, takže abyste si mohli dát pivko nebo cokoliv k jídlu, budete si muset dobít náramek, který vám bude sloužit i jako vstupenka. Já sama si tenhle systém vyzkouším v pátek poprvý, tak jsem zvědavá, ale je dobrý, že člověk nemusí hledat bankomat, aby měl u sebe cash a ani se nemusí bát, že ztratí platební kartu. Doufám, že se těšíte, protože my moc. A to počasí, jakože bude to paráda.

si náladu. Hit Radio Faktor.

0: Ladíte Hit Radio Factor a tohle byl Macklemore s tím Can't Hold Us. Určitě vám neuniklo, že tady u nás na jihu lidi vídají na polích černou velkou kočkovitou šelmu, teda údajně. Nejdřív se tvrdilo, že to bude černá puma, ta teda neexistuje, ale teď se říká, že by to mohl být černý panter. Naposledy se zvíře pohybovalo na Táborsku kolem Roudný a Dlouhý Lhoty. A prej nejde s jistotou vyloučit, že to fakt není nějaká větší černá kočkovitá šelma. Aktuálně je to takový kolorit jeho českého zpravodajství, protože aspoň jednou týdně tohle stvoření někdo někde zahlídne, vyfotí nebo natočí a pošle do jeho českých redakcí. Uvidíme, co se z toho nakonec vyklube. Kdyby to nebylo černý, ale růžový, tak to je jasný, ne? To by byl růžový panter, jak vyšitej, a toho bychom si tu možná rádi nechali. Co říkáte?
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Zdravím všechny posluchače i tebe, Richarde, tak co pak si nám tentokrát přinesl ze Slevomatu?
2: Ahoj, ahoj. No já celou cestu do rádia jsem napnutý, jestli jsi byl na tom tandemovém seskoku.
1: Tak já už mám nakoupeno.
2: Neke.
1: No jo, odhodlal jsem se, teda takhle, donutil jsi mě.
2: Hezky, tak to mám mega radost, tak to má být. Překonal jsi strach, jo?
1: Hele, říkal jsem si, že je to znamení, že už bych si měl udělat radost.
2: Tak myslím, že určitě nebudeš litovat. Tandem je nejvíc. A pokud byste vy, co posloucháte, chtěli jít v Jakubových stopách, tak pořád můžete.
1: Navíc pořád jsou tam ty dobrý ceny, co jsem koukal.
2: Jo, právě. Budou u nás na Slevomatu ještě do 3.8. Do 3.8. jsou ještě ty extra slevy na to nejlepší z kategorie zábava. Pro léto plný zážitku.
1: Což je paráda. Vidím tady, hele, projížďky autem, led balónem, bungee, různý adrenalinový zážitky i akvaparky.
2: Mě zaujala tady procházka s alpakou.
1: Tam jenom pozor na flusance, jo? Je tady dokonce zážitkový let leta.
2: A je to teď ještě s větší slevou než normálně. Takže jestli máte nějaký zážitek, co jste dlouho odkládali, nebo někdo z vašich blízkých, tak teď je ten správný čas do toho jít.
1: Jako já.
2: Buďte jako Kuba, jděte do toho.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Zdej, už tam budem?
4: Přestaň, štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazajetky.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

poprvé, když jsme se potkali, tak zní v překladu název hitu od Damiana Davida. V Evropě se doteď ničilo ročně skoro 600 tisíc tun oblečení bez toho, aby byly použitý. S tím je teďka konec. Řetězce dostali od poloviny července zákaz spálit nebo drtit neprodaný oblečení a co se neprodá v sezóně, tak se bude muset prodávat s výraznou slevou nebo darovat na charitu nebo upcyklovat, teda že z toho udělá nějaký novej kousek. Za mě osobně by teda stačilo, kdyby každého čtvrt roku nebyla nějaká nová kolekce, když se ta stará ještě neprodala. Ještě když všichni víme, že oblečení jsou obecně na světě tuny a Evropská unie možná není ten problém. Já jsem dokonce slyšela, že některý influenceři si prostě koupí kus oblečení, vezmou si ho jednou a pak ho vyhodí. Tudíž tuhle marnotratnost asi tenhle zákaz jako nevyřeší, že jo? No, my, co jsme vyrostli v 90. a ve třech sourozencích jsme dědili komplet šatník, jsme i dneska asi trochu skromnější, ale i tak doufám, že tenhle zákon aspoň trochu něčemu pomůže. A my vám na Hit Radio Faktor pomůžeme k lepší náladě, protože už teď je tady další.

0: Dokonalou rockovou baladu jsme si na Hitrádiu Faktor dali s Linkinama, jejich Friendly Fire. Faktoráci, zvládli jste to. Další pondělí tohohle roku je za váma. Já doufám, že jste si ho víc užili, než abyste se trápili. Dobrá zpráva je, že tenhle týden už vás nečeká žádná pondělní porada, žádný pondělní vstávání, ani žádná pondělní ranní cesta do práce. To znamená samý lepší vyhlídky. Já už taky vyhlížím cestu domů, ale než se zbalím, tak vám zahraju ještě Offenbach, The Calling, Benzna Boona a taky Global DJs. Poslouchejte i dál Hitrádio Faktor a já se na vás tady za mikrofonem budu těšit zase zítra ve 3. Čau!
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Porcimpole je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
6: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej!
7: Hej,
6: kamarádi!
4: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Hitradio Faktor.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.
10: Hitradio Flash.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínám, od dneška počítejme se zdržením na hlavním tahu 1/4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Osobáky si tu postojí na semaforech, náklaďáky to musí objet. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na spíme.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné pondělní odpoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Lepící pasti na stromech mohou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. Víc už za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
13: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě a teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
12: Kromě toho, že lepící pasti mohou usmrtit živočichy, je jejich používání v Česku zakázané. Úvodní kolo fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak chtějí potvrdit roli favorita. Zápas v Brně začíná právě v těchto chvílích.
14: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
15: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů a zítra nás čeká ráno polojasno až jasno, během dne oblačno a večer opět vyjasnění. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě kolem 23. Krásný večer všem, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, i dneska to bude opravdu nabité. Bryan Adams, Paul McCartney, všechno to máme. Ale na start hodiny Inxis a Baby Don't Cry. Tak jdem na to a hezký večer.

Say, Paul McCartney a Michael Jackson, geniální spojení v éteru Hit Radio. Krásný večer a už máte svoji fotku se slunečnicí, prosím vás. Ano, i letos je to velmi trendy. Sociální sítě zaplaven fotkama se slunečnicema, v pořádku. Jo, to k létu patří. Kdybyste nevěděli, kde takovou fotku pořídit, tak než vlezete někomu jen tak do pole, jo, tak můžete vyrazit na jih, protože v jižních Čechách mají jedno teď takový hodně specifický místo. Tam se totiž majitelé právě slunečnicového pole rozhodli to pojmout jinak a všechny ty lovce fotek vlastně přivítat. A udělali jim tam fotokoutek. Je to v Hlavatcích na Českobudějovicku a je to vlastně strašně cute. Jo, prostě uděláte si výlet, hezkou fotku se slunečnicema do sbírky, abyste byli trendy. No, pak si dáte něco dobrýho k jídlu a výlet hotovej. Dobrý, čau. No, dobrý to bude i dál. Teď Sophie Ellis Baxter.

0: Brian Adams a Melanie C v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Tohle je prostě geniální. My se tady spolu vždycky ponoříme zpět do těch vod 80, 90, milénium. A jasně, spoustu těch songů máte v hlavě běžně, jo. Ale u některých, kdy naposledy jste si to jen tak pustili, ale jak to slyšíte, tak uděláte, oh, no jo, to je tenhle song. A věřím, že to se stane za malou chvíli. Naprostej banger z roku 1980, za kterým stojí zpěvačka Sheena Easton. Ten song je skvělý a já věřím, že jestli se vám třeba dneska stalo něco nepříjemného, tohle vám zvedne kůtky nahoru. Sheena Easton, Richard Miller nebo Brandy už za malou chvíli.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Brandy a Ray J, Another Day in Paradise. Krásný večer všem. Tak co, už jste byli na Dovči? Už jste byli někde u moře ideálně? A přivezli jste si něco? opatrně. Protože pokud jste si přivezli třeba trošku toho písečku, mušličku nebo kousek korálu, tak jste v podstatě mezinárodní pašerák. Celníci mají na letištích opět žně letos. Pozor, třeba na Sardinii vám klidně napaří pokutu 3000 euro. Jenom za to, že si dáte trošku písečku do petky. Jo, jako suvenýrek, že jo, chápu. Opatrně na to, oficiálně je to krádež přírodního bohatství. Neoficiálně to taky velmi drahý písek pro vaši kočku do záchoda. Jo? Takže pozor na to, v Turecku tam vás můžou zatknout za držení historických artefaktů, jakože, ale to je v podstatě i úplně obyčejný kámen z pláže u Efezu, takže prostě nevyplatí se to. Jo, jasně, adrenalin vzrušení chápu, ale to můžete jet tady někde na černo MHDčkem, že jo. To už vyjde na stejně, tak opatrně. No a k těm představám o dovolené jsou tu Crystal Waters a jejich Gypsy Woman. Jdeme na to.

Johnny and Mary, to je Robert Palmer v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 7:15, pondělí. Co, zvládli jste? Pondělky jsou těžký, jo, víme to, to je jasný. A proto je důležitý, zvlášť takhle při pondělku, si ten večer udělat hezky. Natáhnout si na chvilku nohy, dát si něco dobrýho a u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a ten dokonalý soundtrack, o ten se vám postaráme. Kim Appleby nebo Alanis Morissette už za chvilku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz Starnet internet.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
4: Hey, this is Ava Max.
5: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová, 17 hodin, doufám, že máte hezký pondělí, pokud to jde teda. No a věřím, že společně si ho zlepšíme, protože my si dáváme to nejlepší z 80, 90 a milénia. A právě teď vám do uší zamíří Mňága a Ždorb, ne, teď ne, akorát, že jo. Jo, chápem se.

Eminem a Dajdou společně v éteru Hit Rádia. No a umělá inteligence vládne světu. Jo, je to samozřejmě logický, jo, dobrý, ale ne vždycky je to dobrý. A třeba ve školách to někteří studenti nadužívají, co si budem povídat. No a jeden učitel v Česku teď nachystal na svoje studenty nenápadný triček a do toho zadání na úkol, co měli vypracovat, byl to text o průmyslové revoluci, tak do toho zadání bílým písmem vložil skrytý pokyn pro ty chatboty. A ti tak začali do textu o průmyslové revoluci generovat zmínky o Madagaskaru. Moc hezky na tom je, že nachytalo se 32 z 35 studentů, takže jenom 3 studenti to vzali poctivě, jo. To je hustý. Každopádně takovejhle malej podfuk na ně, no, tak když můžou oni, tak proč ne učitelé, že jo? Myslím si, že to byl dobrý nápad, jo? Třeba se poučej a budou to zase dělat jako my, že to skopírujou z Wikipedie, že jo? No jo, každá doba má něco svýho, co si budem. A co je důležitý? Tak každá doba má skvělý songy. The Tide Is High a Blondie za vámi míří právě teď.

0: Chris Rea a Julia právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer, máme 7:45 a ano, je pondělí a ano, je poslední červencový týden. Toto uteklo, co? Neskutečná rychlost opět, ale co se dá dělat, tak to prostě je. Půlka léta téměř za námi. Co ale rozhodně ještě nekončí, tak to je to nejlepší z 80., 90. a milénia. Třeba Shania Twain, ta nás čeká už za malou chvíli, jo, ale nebude sama. Když spojíte Queeny a Davida Bowieho, to prostě nemůže dopadnout špatně. Under Pressure do vašich uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Let's go.

Samba de Janeiro, Bellini v éteru Hit Radio. A teď prosím vás, jako troška historie, jo. Na Jižní Moravě teď totiž archeologové vykopali něco, co by tam podle veškerých učebnic dějepisů rozhodně nemělo být. Jako absolutně, jo. Hlásí totiž unikátní nález bronzového brnění přímo z časů krále Agamemnona. Tak vám nevím, protože buď je to nějaká geniální PR kampaň marketingová, nevím, možná na nějaký hollywoodský film, to by možná ještě šlo. A nebo byl Achilles ze Slovácka. Jako navíc tohle brnění, to, který našli, očividně patřilo nějakému jako elitnímu bojovníkovi. Nebyl to nějaký jako řadovej tam pokusný králík. Jo? Ten člověk, co to nosil, musel na tehdejší poměry být vlastně jako docela frajer. Jo? Teď si to představte, jak ti místní tehdy, jo, na to museli koukat, na toho týpka v zářícím bronzu. Pač to neměli, že jo? No akorát teď samozřejmě vyvstává další otázka, když asi jich je možná i víc, ale jakoby umřel tady, nebo jsem přišel jako na důchod, že si řekl, a Jižní Morava, tady se mi bude dobře žít.

Doctor and Medics v éteru Hit Rádia, krásný večer. A hele jo, můžeme se tu bavit o tom, jaká bondovka je nejlepší. To se můžeme hodiny hádat, úplně bez problému, možná i díl. No ale stejně tak se můžeme hodiny hádat o tom, jaký soundtrack bondovky je nejlepší. Jaký ten ústřední hit, jo? Protože tam je to jako rok od roku, tam prostě pokaždý, když vyjde nová bondovka, tak tomu vyjde naprosto unikátní song. Stejný to mimochodem bylo třeba v roce 2021. Toto měla na starosti Billie Eilish. A bylo to geniální, jo? Pamatujeme si taky třeba Skyfall od Adele, že jo? Husí kůže prostě. No a mimochodem, jeden z těch hodně slavných, tak to je tohle. Prostě GoldenEye. Já myslím, že to je totiž jedna z těch jako fakt skvělých bondovek. Tina Turner, už za malou chvilku do vašich uší, co říkáte.

0: Porcínku leje zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcínkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcínkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě. Těšíme se na vás.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Krásný večer, 8. hodina je tu a my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Black Box, Ride on Time.

Ugly Kid Joe a Kids in the Cradle, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, chvilku po 8 hodině. Mimochodem, ano, blíží se to. Tento týden nám opět bude vedro, jakože ne teplo, horko, vedro, bude nám vedro, je to tak. Takže opět po těch pár týdnech klidu oprášíme všechny ty tipy a triky, jo, mokrej hadr do okna, misku s ledem před větrák, kdo ještě nestihl v mezičase pořídit klimatizaci. Dneska jsem viděla výbornou věc, prosím vás, asi za 20 000 se dá sehnat lednička pro člověka. Jako máte takovou tu třeba saunu normálně pro člověka, tak tohle je lednička. Já si myslím, že možná letos ještě zvládneme bez, ale příští rok už budeme mít takovouhle osobní ledničku doma úplně všichni. To bude krása, co? No, anebo zkuste aspoň hlavu do mrazáku. Já posílám další hity, teď už Enrique Iglesias.

Geniální Šonka, geniální Whitney Houston v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Pondělí je skoro za náma a to je skvělá zpráva, protože od úterka dál už to bývá celkem dobrý. Aspoň v to doufám a držím pěsti. Před námi samozřejmě další hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvíli třeba Chicago. Hard to say I'm sorry, k tomu Gentour nebo Aqua, tak buďte s námi.

0: Gentur právě teď v éteru Hitrádia. Krásný večer. A klima v Česku se mění. Nedávné povodně, tornádo nebo období sucha to podle expertů jasně dokazují. Situace je ale podobná v celé Evropě a zneklidňuje i Evropskou unii. Na telefonu je aktuálně europoslanec Ondřej Knotek. Zajímá mě, znepokojují vás změny klimatu?
1: Jsem znepokojen z toho, že vlastně posledních 4-5 let jsme jako Evropa předstírali, že máme ve svých rukou vlastně sílu zastavit tyto klimatické změny. A teďka naštěstí se začíná i po evropských volbách ukazovat, že ten zdravý rozum pomalinku začíná vítězit a že samozřejmě měli bychom asi dlouhodobě se snažit snížit emise a udělat všechny ty věci, ale to nejdůležitější je se umět tím v daném čase přizpůsobit nebo takzvaně adaptovat.
0: A co konkrétně by tady měl být úkol Evropské unie?
1: Evropská unie by měla přesměrovat ty velké prostředky, které jsou primárně určeny na co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů právě na ty takzvané adaptační opatření. To znamená za mě třeba zdrojů vody nebo vývoje nových odrůd zemědělských, které třeba zvládnou ten nový charakter počasí, ale také, aby podporovala opatření, které pomůžou vlastně zlepšit tu připravenost na tu krizi, ať jsou to třeba ty protipovodňová opatření nebo krajinná opatření.
0: Takže méně Green Dealu a víc ochrany před živly a nemocemi.
1: Namísto toho, abychom se slepě soustředili pouze na to zavřít co nejrychleji komíny, takzvaně, tak bychom to měli právě ty opatření rozmělnit. V Evropě je hodně kapitálu, hodně firm, které mohou investovat a investují tam, kam vlastně ta legislativa učí. Takže teď je na nás, abychom tenhle ten ideologických 5 let změnili a dali to do něčeho, co pomůže lidem.
0: A je rolí Unie posílat solidárně peníze do postižených oblastí?
1: Ano, Evropa je založena na této formě solidarity, takže první úroveň je ano mít nějaký fond se specifickými prostředkama, ten, řekněme, nějaký centrální nástroj, který má specifický konkrétní prostředky, které se dle toho, kde se ta krize vyskytne, tak operativně se použijí. Ten tu je a rozhodně by neměl být krácen na svém finančním objemu.
0: Děkuju moc. Evropský parlament chce v budoucnu poslat státům víc peněz na posílené odolnosti proti projevům změny klimatu i na odstraňování jejich následků.
2: Hit Radio Faktor.

Kenny Rogers a Dolly Parton společně v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, krásné pondělí a ano, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Hezký zbytek večera, zvládněte tu noc, ráno se probudíte plní energie. Já zkouším, jo, takovýto pozitivní vnímání, zkouším vás ovlivnit pozitivně, takže prostě ano, skvěle se vyspěte a ať máte nádherný úterý. Za chvilku třeba tahle naprostá pecka. Laura Branigan, taky Sting nebo Outkast. Mějte se hezky, ahoj. Hit Radio.

Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Hit Radio Faktor.

0: Hit Radio Faktor.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Faktor.
2: Words like violence break the silence, come crashing in.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.